0: suchý chleba, ten jí stačí, ten jí stačí, vždyť je mladší, když dobře vytrhne schody. Dáme jí napít i vody.
1: Radio Junior.

to dál nesnesu a pachnul do lesu. Žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost celé.

krátce, soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda,

ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví,

0: Mlynář.
1: Ženo, nech těch svých tisíc blesků, podívej,

klape. Klapi, klapi, klapi, klapi, klapi.

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: babičkou?
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Radio Junior.

jsem i Peugeota, žádná velká rechota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Možná na ty fousy.
3: Hele, malá vidra.

0: Sojka.
1: Dobrý den, tady pořadatel.
0: Pane pořadatel, říkali jste, že to bude pohoutkovej festiák a tohle je návřez. Já bych chtěl něco klidnějšího, slumte to.
1: Aha, no tak dobře, to není problém, kluci, slumíme to, jo?
0: Zase Sojka. Prosím vás, no jasně.
1: Dobrý den.
0: Poznáváte mě po hlase, co?
1: Ano.
0: Neslyším, co říká manželka.
1: Aha, a opravdu to chcete slyšet?
0: Vy znáte, drzou ne.
1: No dobře, tak kluci, stlumíme to, jo? Není to problém.

0: stojka.
1: Dobrý den.
0: Já mám dalekohled, vy se u toho hýbáte. Ten uprostřed nejvíc, stlumte to.
1: No dobře, no tak my budeme úplně nejvíc nejtišší kapela na celém světě. Vyjďte kluci, tak pojďme. Jo, 3, 4.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
2: Ale nebojte se.
3: O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
4: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
3: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
4: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
3: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
4: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
3: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
5: Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splítat.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Víte, co je to pemza? Jde o vyvřelou horninu, nejčastěji sopečné sklo, vzniká při sopečném výbuchu stuhnutím vroucí lávy a jejím smícháním s vodou nebo vzduchem. Pemza má neobvyklou strukturu, je to hodně pórovitá hmota. Když se na ni podíváte, tak určitě neodhadnete, že je tak lehká, jak ve skutečnosti je. Struktura vzniká tak, že když je hornina vyvržena ze sopky do vzduchu nebo vody, tak ve stejnou chvíli prudce klesne tlak i okolní teplota. Bubliny sopečných plynů zůstanou uvězněné uvnitř pemzy a tvoří většinu jejího objemu. Právě proto je tak lehká a často plave na hladině. Je tak jedinou horninou, která plave ve vodě. Vyskytuje se hlavně v nedávných sopečných vyvřelinách, třeba na Liparských ostrovech, v Japonsku, na Galapágách, ale třeba i na Slovensku. Pemza má nejčastěji světlý odstín, je zbarvena do žlutá nebo do běla, může být i našedlá a tak i hnědá. Tmavě hnědé pemzy v sobě mají mnoho minerálních látek. Všechny pemzy mají drsný povrch a jsou tvrdé. Už od dob starého Říma se používala pemza ve stavebnictví, a to hlavně pro svou nízkou hmotnost a tvrdost. Odlehčovala nejrůznější stavební materiály, třeba beton. Protože je drsná, sloužila také jako nástroj k broušení a uhlazování, třeba dřeva. Od starověku taky sloužila jako hygienický nástroj pro odstraňování odumřelé kůže, hlavně na patách. Možná právě k tomuhle účelu ji mají doma i vaši rodiče, ale pemza může mít daleko širší využití. Například se dá použít k odstranění žmolků ze svetru, může pomoci i při čištění koberce nebo pohovky od chlupů po vašich domácích mazlíčcích. Je teda třeba použít velmi jemnou pemzu a před použitím ji navlhčit. Rozdrcená pemza se může přimíchat do půdy, pokud pěstujete kaktusy nebo sukulenty. Bude se jim pak lépe dařit. Půda je pak totiž vzdušnější. A představte si, že tahle hornina může provonět i váš byt. Stačí na ni nakapat trochu aromatického olejíčku a ten se pak pomalu uvolňuje do místnosti. No vážně. A dá se s ní i vyčistit trouba. Připečené kousky na kovové části trouby budou hned pryč. To je co? Pemza dokáže opravdu překvapit. Pokud vznikla pod mořskou hladinou, může tvořit i velké plovoucí kry, které mohou ohrozit lodní dopravu, třeba ucpat nějaká zařízení lodi a tak dál. V roce 2019 plul směrem k Austrálii celý 150 km čtverečních velký ostrov ze sopečné pemzy. Máte pemzu doma? Zeptejte se rodičů a řekněte jim, co pemza všechno dokáže. Ale pozor, může jít i o pouhou napodobeninu. Ta má pak sice nejrůznější barvy, ale tak šikovná jako ta sopečná už není. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, co je to pemza, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj! Thank you.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.

0: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí.
1: Možná ta cesta je cíl.
2: A
0: věřím, že co se má stát, to se nezmění.
1: Možná ta cesta je cíl.
2: Ta cesta je cíl.
0: Někde má ten život

0: A koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete mát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli ob 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Changya, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Plachetnice dobrodružství na své cestě sedmi moří se chystala přistát u Zeleného ostrova, aby obnovila zásoby a pitnou vodu. Největší radost z přistání měli Hub s Hopem. Už dlouhou dobu nebyl na palubě plachetnice ani náprstek práškového cukru. Opičáci všechen vypotřebovali, když jim léčili velrybu. Kuchař nemohl vařit krupicovou kaši, protože co je do krupicové kaše, když není slazená a sypaná kakaem. A právě krupicovou kaši měli Hub s Hopem ze všeho nejraději. Kormidelník jim řekl, ještě jednou si zahrajete na slepou bábu, ještě jednou se vyspíte, potom naložíme cukr a kuchař vám uvaří tolik kaše, kolik si budete přát. A tak si ještě jednou zahráli na slepou bábu.

0: večer před spaním prosili kormidelníka, aby jim vyprávěl pohádku. Při pohádce se dobře usíná, a to pan kormidelník věděl. Dal mu sice vždycky mnoho přemýšlení, než si na nějakou pohádku vzpomněl, ale dneska se ani chvilenku nerozmýšlel a usmíval se.
1: Proč pak se usmíváte?
2: A já vím proč. Protože nám budete vyprávět nejhezčí pohádku ze všech pohádek.
3: No, jestli bude nejhezčí ze všech, to nevím. Ale hezká bude.
2: A o čem?
3: Kdybych vás nechal stokrát hádat, neuhádli byste. Moje dnešní pohádka bude o krupicové kaši.
2: Jo.
3: No tak poslouchejte. Byla jednou jedna chudá vdova a ta vdova neměla co jíst. Vzala čbáneček a šla do lesa na jahody. Na pasece potkala starou, věkem sešlou žebračku. Povídá jí ta žebračka, od včerejška jsem nejedla, nedala bys mi kousek chleba. Vdova jí podala poslední krajíček chleba a žebračka ho s chutí snědla. Potom poděkovala a řekla, za to, že nejsi lakomá a že ses rozdělila s chudákem o poslední sousto, dám ti tenhle hrneček. Když ten hrneček postavíš na kamna, zakroužíš nad ním rukou a řekneš, hrnečku vař, navaří ti tolik krupicové kaše, kolik si budeš přát. Potom žebračka zmizela. Když se vdova vrátila domů, udělala všechno tak, jak jí žebračka radila. Hrneček navařil tolik kaše, kolik vdova snědla a vdova už nikdy neměla hlad.
0: Opičáci ani nedutali. Kormidelník jim musel pohádku vyprávět ještě jednou a ještě jednou, dokud neusnuli. A celou noc se jim zdálo o hrníčku, který vařil krupicovou kaši. Druhého dne plachetnice přistála u zeleného ostrova, doplnila zásoby a znovu se vydala na moře. Sotva, že námořníci vytáhli kotvu, hup s hopem běželi do kuchyně. Chtěli poprosit kuchaře, aby jim hned uvařil krupicovou kaši. Jenomže kuchař seděl za stolem, hlavu si opíral o dlaně a měl zavřené oči. Pochrupoval, knír mu poletoval, už zase vynalézal suchou vodu. Třásli jim, volali, neslyšel je.
4: Toho neprobudí ani bouřka.
2: Je mi nánku, hupíčku.
4: No.
2: A já mám takovou chuť na krupicovou kaši.
4: A já. Víš co, hupíčku?
2: Nevím.
4: Uvaříme si ji sami.
2: No.
4: No.
2: Co pak to dovedem?
4: Vymalovali jsme kajutu.
2: Vymalovali.
4: Opravili jsme stoleček.
2: Opravili.
4: Krupicovou kaši taky uvaříme.
2: Taky.
4: Podej mi hrníček.
2: Tenhle?
4: Ten největší. Ať je kaše hodně.
2: Tak tenhle malovaný.
4: No, no.
2: Já do něj nasypu krupici?
4: Nikam nic nesyp.
2: Jeminánku, hupičko, jak pak chceš uvařit krupicovou kaši bez krupice?
4: Tak jako ji vařila ta vdova v pohádce, jak nám včera vyprávěl kormidelník, ne? Postav hrnek na kamna.
2: Já mám nejchytřejšího bratříčka. Ze všech nejchytřejších bratříčků.
4: No, bodeď.
2: Teď vůbec, ale vůbec kuchaře, co?
4: Nepotřebujeme. Zakroužíme nad hrníčkem packou a řekneme hrníčku vař.
2: Nic.
4: Sáhni do hrníčku, jestli se spálíš.
2: Co, když se spálím?
4: No, tak tam bude kaše.
2: Není tam, hupíčku.
4: Není.
2: Asi jsme udělali chybu.
4: Třeba jsme to neřekli dost nahlas. Tak ještě jednou, ale pořádně. Hrníčku vař!
2: Pořádně, Doupičku.
4: Co je to za pohádku, když se podle ní nedá vařit?
2: Zkusíme to ještě jednou a ještě víc nahlas.
4: Dobře. Hrníčku vař!
3: Tak se mi zdá, že tady provádíte nějaké neplechy. Copak, že křičíte a rušíte kuchaře ve vynalezání suché vody?
4: Vaříme krupicovou kaši, ale hrníček nevaří.
2: A v pohádce vaří.
4: A dělali jsme všechno jako v pohádce.
3: Jenomže to bylo v pohádce, miláčkové. V pohádce stačí mávnout proutkem nebo rukou a všechno je hotovo, ale my nejsme v pohádce. A když něco chceme, tak musíme vzít obě ruce a pořádně se do toho opřít, jako když námořníci vytahují plachtu na stěžeň.
4: No jo, ale když se opřeme o hrníček, tak ho převrátíme.
2: Ano, a o krupicovou kaši se taky nemůžeme opřít.
4: Neuvařil byste kaši sám?
3: Ať mi dýmka zhasne, jestli to svedu. Jo, miláčkové, moje maminka, ta uměla vařit krupicovou kaši. Jenomže jsem se na ní nedíval, jak to dělá. A teď, abychom kvůli mé nepozornosti rušili kuchaře. Hupe, popadni moždíř, ty hope paličku a bobnujte jako bubeníci u námořnické kapely. A víc. A ještě pořádný rambaj z humbambiáž, dokud kuchař neotevře oči.
5: Co se to děje? Pomoc! Loď se potápí. Spuste záchranný člun a mě spuste do něj. Pomoc!
3: Jen klid, kuchaři, do záchranného člunu půjdou nejprve děti a ženy a opičáci.
5: Mějte slitování, kdo vám bude vařit, jestli se utopí.
3: No právě, dřív musíte navařit do zásoby krupicovou kaši.
4: Slazenou.
2: S kakaem.
5: To abych si pospíšil. Podejte mi někdo ten pytlík s krupicí. Tak, sůl a honem nalijeme do hrnce mléko.
3: A co dál?
5: Krupici nasypat do mléka a pořád míchat. Ještě se nepotápíme.
3: A jen míchejte, kuchaři. A teď, miláčkové, můžete dělat všechno, jak to bylo v té pohádce.
6: Hrníčku vař.
4: Už se dělají bublinky.
2: Už se kaše vaří.
5: Maslo, cukr, kakao.
3: Talíře, lžíce a zasednout ke stolu. Dáte si s námi, kuchaři?
5: Pro slanou sůl a kyselý ocet vždyť se potápíme. A já neumím plavat.
3: Že by se loď potápěla, o tom nic nevím. Něco se vám zdálo, kuchaři. To máte z toho, že vynalézáte suchou vodu se zavřenýma očima a ještě k tomu ve dne.
5: To jsem se tedy vylekal zbytečně.
3: No tak docela zbytečně, ne. Odkoukal jsem od vás, co jsem měl už jako kluk odkoukat od maminky.
4: A my jsme to odkoukali taky, viď, hopičku.
2: A teď se budeme vařit kaši sami.
3: Nic na tom není, jen se pořádně dívat, jak se to dělá. A abyste neřekli, kuchaři, že jsme vám přidělali práci, hup s hopem vám pomohou umýt nádobí. Jestli to ovšem dovedou.
2: Já, Minanko, to už nás plavčík dávno naučil.
4: My za něj umýváme nádoby každý den, no.
3: Ať mi dýmka skoří. A já pořád, že máte v poslední době umáčené a umaštěné šaty. A plavčík se na zádi za větrem opakuje. Kde je plavčík? Plavčík!
7: Plavčík ke kormidelníkovi!
8: Plavčík ke kormidelníkovi!
0: Co mu kormidelník říkal, to nikdo neslyšel. Za to všichni námořníci viděli, jak plavčík Hupovi a Hopovi pere námořnické šaty. Když je vypral, vyšplhal s nimi na nejvyšší stěžeň a tam je pověsil, aby na větru co nejdříve oschly. A vítr, aby je osušil co nejrychleji a dobře, si k tomu zpíval.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

něco proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody.

dadů. Zaříkávač hadů. Říká hadům dadům.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

Milí děcka, určitě to taky znáte. Když za váma přijdou rodiče, tváří se, že vám koupili minimálně ponorku a s takovým tím natěšeným hlasem vám řeknou, že pro vás něco mají. No, pak se z toho vyklube něco děsně trapného, jako třeba nový kružítko do školy nebo další sourozenec. Jako tudle.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušounku.
0: Holky a kluci, já už se tak těším. Dneska přijde návštěva, která slyší snad ještě lépe než já.
1: Ale ne, vážně.
0: Jo.
1: A kohože jsi to dneska pozval, Ušounku?
0: Někoho, kdo dobře slyší, kdo skvěle vidí v noci. A? A koho teď společně s kamarády pěkně uhádnete?
1: Jo, takhle, no dobře, tak jdeme na to.
0: Ušounova hádanka. Tak si všichni pěkně připravte ušiska a řekněte mi, koho to slyšíte?
1: To víme, že ano, kamarádi. Je to 3, 2, 1, sova.
0: Jo, paráda. Krásně jste to uhádli. Chválím, chválím. Dobrý den, paní sovo. Kamarádi, dovolte, abych vám představil sovu pálenou, která se jmenuje Alice.
1: Já to řeknu klidně znova. Na návštěvu přišla sova a těší nás velice, že je to zrovna Alice.
0: Je. Ty jsi úplná básnířka, Jani.
1: Děkuju, Ušounku. A když už tu paní sovu Alici máme, zopakujeme si s kamarády, co o sovách víme.
0: Víme, že loví třeba malé myšky, na kterých si nejvíce sovičky pochutnají.
1: A kdy loví?
0: No v noci, protože v noci, na rozdíl od nás lidí, sovy skvěle vidí. No taky jsem rýmovač, viď? Taky už jsem říkal, že výborně slyší a navíc umí létat vážně, úplně potichu.
1: Jo, Ušoun získává jedničku s hvězdičkou za znalosti o sovách a všichni společně si teď užijeme naši dnešní první písničku.

0: Vánoci stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, to je moje pohádková školka a Janina pohádková školka, ve které právě dozněla písnička. V ní se zpívá, že sova je, teď jsem chtěl říct modrý pták, ale ona je moudrý pták.
1: Sova je moudrý pták a je symbolem moudrosti, i když sovy nejsou ty úplně nejchytřejší zvířátka.
0: Aha, a jaká jsou ta nejchytřejší?
1: No, budeš se divit, ale nejmoudřejší a nejchytřejší jsou třeba prasátka a nebo delfíni. O nich se mluví dokonce jako o nejchytřejších zvířatech.
0: No jo, no tak to si všechno budeme pěkně s holkama a s klukama pamatovat, co?
1: Bezva, ale teď už se připrav na dnešní hádací úkol.
0: Já jsem úplně celý připravený. Ušounův úkol.
1: Bezva. Takže já ti vždycky zaspívám sový řečí nějakou melodii a ty poznáš, co je to za písničku.
0: To je nápad. Dobře, dobře, dobře.
1: A vy, kamarádi, když písničku poznáte, klidně si ji sový řečí broukejte se mnou. Tak pozor, zahoukám písničku číslo 1.

0: co to je?
1: Jo, jo, jo, pozor, pozor, to je kočka leze dírou.
0: Jo, ty jsi to uhodl, výborně. A teď zahukám další.

0: Koření? No to je přece, já nevím, jestli za ní běží zajíc nebo ježek, nebo co to za ní běží, ale rozhodně liška běží k táboru.
1: Výborně, výborně. A tahle bude těžká, počkej, já se musím pořádně nadechnout, abych mohla pěkně houkat.

0: zvedne.
1: To přeci bylo pohádkové houkání. To je přeci písnička z pohádky o Pyšné princezně Rozvíjej se poupátko.
0: No je to pravda, tak si to pojď zaspívat.
1: No tak dobře.

0: písnička.
1: To bylo krásné.
0: No tak to jsme to ale také pěkně poznali, že jo, holky a kluci.
1: Ano, máte pravdu, úkol splněn a pozor, odměna se chystá.
0: A bude to pohádka?
1: Přesně tak.
0: No to je dobře. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko dělá domácí úkol. Jednoho dne přišlo telátko za tatínkem Bejkem, který zrovna ležel v obýváku na pohovce a přemýšlel s kravskými listy položenými na hlavě.
1: Tatínku, pomohl bys mi s domácím úkolem?
0: Tatínek ležel dál a ani se nepohnul. Telátko tedy pořádně zakřičelo.
1: Tatínku!
2: Co se děje?
0: Tatínek prudce vyskočil a uhodil se do hlavy o lustr. Když mu telátko vysvětlilo, že by potřebovalo pomoci s domácím úkolem z matematiky, uklidnil se a posadil se zpět na pohovku.
2: To víš, že ti rád pomůžu. Tak povídej.
1: Je to slovní úloha,
0: řeklo telátko a přečetlo ze sešitu.
1: Honzík dostal od maminky 5 jablíček a od tatínka 3 jablíčka. Kolik jablíček měl dohromady?
2: To je jednoduché.
0: Usmál se tatínek.
2: Kolik je 3 + 5?
0: Telátko chvilku přemýšlelo.
1: 100?
0: Tatínek se zamračil.
2: Prosím tě, telátko, přemýšlej. Představ si, že tady na stole leží hromádka 5 jablíček a vedle jsou 3 jablíčka. No, kolik je jich na stole?
1: 0,
0: odpovědělo telátko.
1: No, stole přece žádná jablíčka nejsou.
0: Tatínek si povzdychl.
2: S tebou je to těžké.
0: Vzal telátku z penálu pastelky a udělal na stole 2 hromádky.
2: Tohle je jako 5 jablíček a tohle jsou jako 3. Kolik je to dohromady jablíček?
1: 0,
0: odpovědělo telátko.
1: To přece nejsou žádná jablíčka, ale pastelky.
0: Tatínek se na telátko chvíli díval a pak unaveně řekl.
2: Zajdi do kuchyně za maminkou a poprosí, ať ti půjčí jablíčka.
1: A kolik mi jich má půjčit?
2: 8.
0: Telátko přineslo jablka a tatínek udělal na stole 2 hromádky.
2: Tady je 5 jablíček od maminky a tady 3 od tatínka. Jaká je správná odpověď?
0: Telátko se zamyslelo.
1: Správná odpověď je...
2: No?
1: Že tatínek je lakomnější než maminka, protože dal Honzíkovi o 2 jablíčka míň.

0: posloucháte mou, tady Uša u novou pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka o telátku Popletovi.
1: Napadlo mě, že takové telátko Popleta je vlastně skoro opak naší dnešní návštěvy Moudrésovi.
0: No jasně, ono, ale ne úplně, protože až telátko povyroste, už určitě taky nebude Popleta. Ale víte co, holky a kluci, řekneme si nějaké opaky. Jo, to je naprosto jasné. Jo, jo, jo.
1: Proč ne? Já ti vždycky řeknu slovo a ty k němu řekneš opak. Tak, malý.
0: Velký.
1: To bylo jednoduché. Tak něco těžšího. Hrubý.
0: Jemný. No, jako plyšák.
1: Jasně. Smutný.
0: No, veselý, jako já.
1: A tyhle dva opaky budeš znát ty ušou, ne, nejlíp. Hodný?
0: No, to teda vůbec neznám.

0: na jedno pomalé sový cvičeníčko.
1: Pomalé sový cvičeníčko, tak sem s ním.
0: Už jsou novo cvičení. Tak holky a kluci, sovy létají pomalu a tiše nocí temnou.
2: A vy si teď zalétejte na krásnou pomalou písničku od Hradišťanů. Než písnička skončí, proleďte se pěkně po školce nebo po obýváku. Ale pozor, nelítejte jako blázni.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy ušounovou pohádkovou školku, ve které jsme právě pěkně tichonce přistáli.
1: Ano, docvičili jsme nasový písničku. Co tomu říkáš, Alice, jak nám to šlo?
0: Jo, Alice říká, že celkem ano, jenže nemusím těmi křídly mávat tak rychle. No to víš, Alice, my strašidýlka nejsme na křídla zvyklá.
1: Ani my zpěvačky ne.
0: No, vy tralalalky jste zase zvyklé dělat lidem a strašidýlkům a sovám radost krásnými písničkami. Tak jakou nám uděláš radost dneska, Janinko naše?
1: Protože vím, že všichni máme hodně rádi pohádky, zaspívám vám písničku, která je právě o nich.
0: Jo, tak to jo. Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušelnovu pohádkovou školku. Jana právě dospívala pohádkovou písničku. A já vám ještě chci prozradit něco o sově pálené.
1: Která se jmenuje Alice a je u nás dneska na návštěvě.
0: Já ale myslel o všech sovách pálených. Chtěl jsem říct, že je poznáte podle srdíčka, které mají na obličeji.
1: Mají peříčka na obličejíku tak, že vyniknou jejich oči a vážně to vypadá, jako když mají obličej do srdíčka.
0: No přesně tak. Alice souhlasí a říká, že by bylo super, kdybyste zkusili sovu pálenou nakreslit. No co říkáte, co?
1: Já myslím, že to půjde. Vidíte, kamarádi, dneska vás prosíme o obrázky sovy.
0: A nebo namalujte i víc sov, třeba nějakou jaklový myšku. A pokud to zvládnete, a to by bylo teda super, kdyby měla srdíčkový obličej jako naše kamarádka sova pálená Alice, a nebo můžete nakreslit víra velkého, ten má ušiska a jmenuje se latinsky Buba Buba.
1: No, a když to namalujete, pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás pošleme jako odměnu obrázek, teda obráceně. Za ten obrázek vám pošleme odměnu.
1: Ty jsi to celé spletl, Ušoune, ale nebojte se, kamarádi, až vám to budeme posílat, tak to nespleteme.
0: Jo.
1: A teď už se s vámi loučíme. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a mrkněte do knížky na obrázky sov, to totiž stojí za to.
0: No to jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme další krásnou písničku. Tak do tance.
0: Jupí.

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé, heb

Kdybych ho neměl, žalem bych skonal. Nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko oblíbené, telátko kapsulaté, telátko nasycené, telátko

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Rádio Junior.
1: Naše malá Agáta je od pondělka churavá. Maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává: podiv se, podiv se, s potivostí nejdál dojdeš. Potit se, potit se, to je rada má. Do dědička vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

nepříjemná

radama. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Krásné dobré ráno, holky a kluci, a příjemné probouzení, hezký vstup do nového dne s datem 9. července. Máme 10 hodin, no a vyrážíme na expedici Sever. Dnes po čtvrté navštívíme Finsko a musím se přiznat, že Finsko mě opravdu očarovalo. Už jsme si probrali finské saunování, což je asi jeden ze základních kamenů toho Finska, finské kultury. Pak jsme si také probrali zajímavé sportovní aktivity, samozřejmě hokej je s Finskem velmi úzce spjat, ale spoustu dalších zajímavých sportovních aktivit, třeba hobby horsing nebo další věci, a dnes budeme cestovat. Taky jsem zapomněl zmínit, že jsme ochutnali spoustu zajímavých finských jídel, ke kterým se také ještě dostaneme při tom dnešním cestování, protože dnes si Finsko projedeme křížem krážem. Máme na to 60 minut, tak jdeme na to. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný den. Od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj.

Finsko je zemí mnoha řek a jezer. Říká se, že Finsko je země tisíce jezer. No a je to pravda. V této zemi se nachází asi 188 tisíc vodních ploch. Tak to je neuvěřitelné. Pro milovníky vodních sportů je to absolutní ráj. 188 tisíc vodních ploch. Tak to je nádhera. Nejčistší voda, krásná příroda, podnebí je rozmanité díky svému vlivu proudů Baltského moře a Atlantského oceánu. Mírné zimy na jihu země, kde se dá dovolenkovat celoročně, a na druhé straně zasněžené zimy finského Laponska. Tak tam je to o něco drsnější. Tam se zase daří lyžařské turistice. Neobvyklá národní kuchyně, o té jsme si povídali. Spousta krásných starých hradů a dalších architektonických staveb. Tahle rozmanitost člověka přiměje přemýšlet o tom, co si ve Finsku vybrat k návštěvě, protože stihnout se všechno za jednu dovolenou rozhodně nedá, tedy pokud ji neplánujete minimálně na několik měsíců. Tak a abych vám výběr zjednodušil, sestavil jsem seznam zajímavých míst, kam se rozhodně stojí za to podívat.

Finsko je hotový ráj pro milovníky divoké přírody, turistické romantiky i skutečných extrémních sportů. Tak proto jsem přibrzdil u národního parku Lemmenjoki. Jedná se o jednu z nejřidčeji osídlených a nedotčených oblastí v Evropě, která se nachází v Laponsku na hranici s norským parkem Anjahorka. Jeho území získalo statut Národního parku už v roce 1956 a od té doby se rozloha parku téměř zdvojnásobila, pozor, na 2850 kilometrů čtverečních. Tak cestování do těchto končin je dokonalým způsobem, jak uniknout ruchu města, velkoměsta, světel a splynout s divočinou. Je to neproniknutelná divočina, terénní jízda, klid, pohoda a opravdu přírodní ticho, které nic neruší. No a pro ty nejodvážnější cestovatele se nabízí taková krásná trasa ve speciálních člunech, které jsou v těchto oblastech jedinou možností, jak se můžete pohybovat. Pokud se budete držet určité trasy, můžete vystoupit nahoru Morgam a odtud se vám naskytne široký výhled na téměř celou severní hranici, rozsáhlé lesy a rozsáhlé horské oblasti. Pro ty, kteří se úplně necítí a nechtějí se vydávat úplně ven, je tu krásný park z mnoha stezkami a chatami v divočině. No a může se také nějaká chatička pronajmout i s tábořištěm a užít si tam krásné prázdniny.

Kaňon Koroma na severu Finska, který řeka Karajoki vyřezávala po tisíce let, je celoroční destinací pro turisty a patří mezi nejkrásnější místa ve Finsku. V okolí přírodní rezervaci najdete spoustu turistických stezek pro všechny úrovně náročnosti a můžete si najmout třeba místního průvodce na prohlídku, která vám bude ušita přímo na míru. Vrcholem každé túry je vodopád Karaoma, který se tyčí téměř 60 metrů od kaňonu. V zimě vodopád úplně zamrzne a stane se oblíbeným místem pro lezení po ledu. Co nejlepší na tom? Na jaře si vychutnejte kvetoucí luční květiny na okrajích kaňonu. Můžete se postavit do stínu impozantních 130 metrů vysokých stěn kaňonu. Tak tuhle tu nádheru bych chtěl opravdu navštívit. Ale my tady nezůstaneme dlouho, protože ve Finsku je spoustu krásných míst a po písničce se navštívíme Národní park Risituntury.

V létě je národní park Rysy Tuntury oblíbený pro pěší turistiku a kempování. V zimě se promění v kouzelnou krajinu jako z pohádky. Rysy Tuntury, snadno dostupné z Rovaniemi, je vrcholem každého dobrodružství v Laponsku. Tato pozoruhodná krajina zasněžených borovic je snem každého fotografa a patří mezi nejmalebnější místa ve Finsku. Projděte se na sněžnicích pod zasněženými borovicemi a mějte oči na stopkách, abyste nepropásli polární záři tančící na noční obloze. A co vás tam čeká? Zažijete v létě kouzelnou záři půlnočního slunce a užijete si adrenalinovou jízdu na sněžném skútru po této zamrzlé krajině. Je to opravdu krajina jak z pohádky.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Tamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Co se vám vybaví, když se řekne spojení Finsko a sport? Jasně, jednoznačně hokej. No a proč hokej? Tak to je také jednoznačné. Už jsem říkal, že ve Finsku je víc než 188 tisíc vodních ploch, které všechny víceméně zamrzají. Takže v blízkosti každé vesnice najdete jezero, které v zimě zamrzá a každý si na něm může zahrát hokej či zabruslit. Ve větších městech jsou samozřejmě zimní stadiony, na nich se shromažďují tisíce fanoušků, aby fandili svému milovanému týmu. Jestli budete mít tu možnost, určitě se na nějaký zápas zajděte podívat. Ale ve Finsku se nejenom hraje hokej, ale také se parádně lyžuje. Ve Finsku v mnoha areálech se lyžuje, do těch větších středisek se dostanete speciálními vlaky, ale pokud máte možnost, neváhejte a zalyžujte si nebo zajezděte trochu netradičně ve Finsku. Nutno však podotknout, že nelze očekávat střediska takové ty v tom alpském stylu, ale spíše velikosti těch českých hor, protože ve Finsku žádné vysoké hory nenajdete. No a dalším typickým zimním sportem jsou běžky. Pro mnoho lidí se stávají během zimy i dopravním prostředkem a lidé si tak zkracují vzdálenost, dobře se baví a k tomu si ještě zasportují. Běžky, ty jsou prostě skvělé a ve Finsku si je můžete půjčit na každém rohu. No a dalším zajímavým sportem ve Finsku provozovaným je samozřejmě cyklistika. Pokud rádi jezdíte na horském nebo trekkingovém kole, na den či na dva si můžete udělat třeba nějaký výlet i s přespávačkou. Kopce jsou tam mírné a táhlé, ale krajina se vám po čase bude zdát dosti monotónní, proto raději jen na pár dní. No a také samozřejmě plavání, to se nabízí, a nebo třeba rally. Od roku 1951 se v okolí města Jyväskylä jezdí slavná finská One Rally Finland. Je známá svou obtížností pro neskandinávské jezdce, mnoho terénních vln a zatáček na prašných cestách, které se mimo jiné za normálních okolností používají jako klasické silnice.

V tuto chvíli je ve Finsku průměrně 20 až 23 stupňů, no tak ideální čas na koupání, ale vybrat si to správné jezero ke koupání není úplně jednoduché. 188 tisíc vodních ploch je ve Finsku, tedy plus, minus. No ale já jsem vybral jedno jezero, v kterém bychom se dnes mohli vykoupat. Je to Inari, nachází se nad polárním kruhem na dalekém severu Finska a je třetím největším jezerem ve Finsku. V zimě jezero zamrzá a můžete si na něm zabruslit. Ale když říkám zabruslit, tak to znamená, že můžete bruslit několik hodin, několik dní, prostě jet na výlet s batohem, prostě můžete si udělat přespávačku, je tam tedy zima. No a v létě se můžete krásně koupat nebo jezdit na lodích, tedy pokud se úplně nebojíte té studené vody, protože tam ta voda je docela chladná. Je to také jedno z nejlepších míst ve Finsku, pozor, kde můžete vidět polární záři, protože zde prakticky není žádné světelné znečištění. No, tak to je takový tip, kde byste se mohli v tuto chvíli vykoupat, projet se na lodičkách a uvidět zázraky přírody.

Tak a teď se jdeme do Finska podívat na jednu zajímavou oblast, jmenuje se Porvo, známé jako staré dřevěné město. Pro své typické domy u řeky je plné kaváren, uměleckých galerií a butiku. Většinu malebných domů vymalovali na počest příchodu švédského krále, který tehdy vládl Finsku v roce 1789. Co nejlepší z města, vydejte se na pěší prohlídku s místním průvodcem a objevte historickou architekturu města. Tak to je vstupenka do gotické katedrály z 15. století v Porvo. Tak katedrála, dřevěné domečky přímo na vodě, vypadá to trošičku jak v Norsku, ale je to ta finská historie, kterou, když budete ve Finsku, byste měli navštívit, protože stojí za to. No a pak se vydáme do dalšího národního parku, ale teď už Adam Mišík a Jaro.

Dnes jsme ve Finsku a objevujeme nejkrásnější místa. Pojďme se vydat na souostroví Turku. Souostroví Turku je největší souostroví na světě a má přes 40 000 jednotlivých ostrovů. Mezi Baltským mořem a Baltickým zálivem se rozprostírá rozsáhlý souostroví plné přírody a dobrodružných aktivit pro všechny typy cestovatelů. Dramatické pobřeží je směsicí hustých lesů a skalnatých výběžků, které jsou poseté malými zátokami, které jen čekají na prozkoumání. Tak na podzim se to všechno mění, protože les ožívá díky zářivým barvám měnících se listů. A úplně super je půjčit si tady kajak a na plážích prozkoumávat nejrůznější místa a také si užívat to slunce v letním odpoledni. No a nebo si půjčit kolo a projet si takovou krásnou 50-kilometrovou okružní trasu, která se vine kolem nejvýznamnějších ostrovů.

Za 10,5 minutky 11 hodin dnes se probouzíme do 9. červencového rána. No a kdo dnes slaví svátek a narozeniny, dnes má svátek Drahoslava. A narozeniny slaví například hudebník, divadelník a malíř František Ringo Čech nebo americký herec Tom Hanks či skokan na lyžích Roman Koudelka. Holky a kluci, pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej a posílám písničku.

je tady další parádní finská atrakce a tou je Lanový park. Finsko klade zvláštní důraz na rodinnou dovolenou a proto ve Finsku najdete mnoho zábavných parků, kde si můžete odpočinout s celou rodinou. Nejoblíbenější jsou takzvané lanové atrakce. Mezi největší z nich patří Lanový park Rauha v Imatře. Jakmile se tam vydáte, můžete navštívit spoustu tras. Zažijete den plný pestrých dobrodružství, protože je tam 6 drah různé obtížnosti ve výšce 1,5 metru až do 22 metrů, na kterých musíte přecházet od jedné překážky ke druhé a provádět cviky jeden za druhým. Takže 2 ze 6 stezek jsou považovány za naučné. To jsou prostě dětské, takové prostě easy. Další 2 jsou rodinné. Stezky mají téměř totožnou obtížnost, je tam akorát víc překážek. No a pozor, potom adventure trasa, ta je určená pro pokročilejší návštěvníky, ale pak je tady trasa, s kterou bychom se možná mohli dneska rozloučit. A to je sportovní trasa, ta je určená pro opravdové sportovce a extrémní atlety. Tady budete muset projít po nestabilních cestách ve výšce více než 10 až 20 metrů a dokonce skákat z lanem. Tak to je neuvěřitelné. Ale to by se mi líbilo. No, dále pak můžete ve Finsku navštívit třeba jezero Saima. To je skutečný klenot Finska. Je to největší jezero na území země a 4. největším jezerem v Evropě, které se nachází na jihovýchodě Finska, přímo u hranic s Ruskem. No a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál, protože ve Finsku je opravdu tolik nádherných míst, které bychom za hodinku neprošli, možná za jeden den, za dva, za tři. Zkrátka, mě Finsko hodně nalákalo a to jsme se ještě nepodívali na ty kulturní památky. Je pravda, že ty přírodní mě zajímají ještě o trošičku víc a dá se tam cestovat v létě, v zimě, na jaře, na podzim. Tak mějte se moc a moc hezky. Odpoledne se spolu uslyšíme v 17.00 v klubu Rádia Junior a budeme se věnovat vodnímu lyžování. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí a příjemný den přeje Jirka Kohout. Ahoj.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

ve vzduchu a vlastně dost smutný, že všímáme se toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.
2: What's going on?

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A jak se jmenuje pohádka, kterou si poslechneme právě teď? Havran a slunce. Koreanský lovec Havran zabloudil tundrou k ledové hoře. Žije v ní sněhová pana. Říká se, že kdo jí spatří, promění se v ledový kámen. Pohádku napsala Drahomíra Městková, režie Jan Berger. Účinkují Věra Galatíková, Václav Mareš, Růžena Merunková, Hana Davidová a další. Natočeno v roce 1974.

Jsem tundra, matka všech koriackých lovců. Chráním je, provázím sněhovou plání i ledovou pustinou. Střežím jejich kroky, aby je nezaskočila polární bouře, aby je nesmetla divoká vichřice, aby jim třeskutý mráz nezardousil dech. Lovím s nimi.

0: Je to už dávno, co svítilo na celou zem. Je to už dávno, co mne hladilo se stejnou láskou jako jižní kraje. Tenkrát neznali koryačtí lovci dlouhou polární noc, plnou vichru a ledové pouště. Za dávných dob jsem byla plná zeleně. Od časného jara do pozdního podzimu jsem kvetla a hřála se v dobrotivém slunečním jasu. Šuměla jsem limbovými háji, v zurčících potocích se leskla střelkami lipanů a pstruhů a kvetla po stráních borůvčím a jahodiním.
1: Takovou zem bych nenašel na celém světě. Takovou jako si ty, má tundro.
0: Buď zdráv, havrane, nejstatečnější z mých lovců.
1: A já tě slýchám, jak mě voláš. Voláš a lákáš ven z mé jarangy. Čím to, že tě slyším promlouvat, tundro?
0: Klestíš a čistíš mé lesy, půdu mi obděláváš. Na mě ses narodil, pro mě pracuješ. Jak bys neslyšel, když k tobě hovořím?
1: Otevři tedy stezky svých lesů. Dnes na mě čeká daleká cesta.
0: Kam spěcháš, havrane?
1: K severu! Tvé polární lesy jsou bohaté na lovnou zvěř.
0: Dobrý lov, havrane! Stoupá výš a výš horskými soutěskami. Se slunečním kotoučem za hlavou klestí si cestu k severu. Jeho krok je tichý jako krok polární lišky. Má oko skalního orla a paži pevnější nad havraní křídla. Jeho šíp nemíří dvakrát na kořist. Loví. A čas jakoby přestal uplývat. Loví a země zdá se bez hranic.
1: Svahy hor jsou čím dál strmější. A tam ten štít se tyčí jako vlčí tesák na půlnoční straně.
0: Daleko si zabloudil, bohatýre. Měl bys pomyslet na cestu k domovu.
1: Ta hora, bílá hora uprostřed kvetoucí tundry.
0: To je sněhová hora, havrane. A vrať se, říkám ti. Pod sněhovou horou není bezpečí pro mé lovce. Ani pro ty nejodvážnější.
1: Pro mne je všude bezpečí. Cítím se silný a volný jako ptáci.
0: Však jeden z nich ti dal své jméno.
1: Proč bych se tedy nemohl pustit dál až ke sněhové hoře?
0: Vzpomeň si na starou zkazku koryatských lovců. Matka ti ji kdysi vyprávěla, když jste čekávali, až se otec vrátí z lovu.
1: Stará pověst o sněhové hoře? Jako bych ji znovu slyšel.
0: Vzpomínáš, na sněhové hoře žije přece sněhová pana, sestra krále slunce, ale je tak mrazivá, že kdo na ní jednou pohlédne, sám se promění v ledový balvan. Vrať se, havrane, všichni moji lovci se sněhové hoře zdaleka vyhýbají.
1: Sněhová pana s mrazivou tváří? Opravdu je taková, jak se vypráví, tundro?
0: Nevím, havrane. Sněhovou panu ještě nikdy nikdo nespatřil. Ani já jsem se nedostala dál než k úpatí hory. Vrať se zpátky!
1: Nebojím se, hory, tundro. Ani sněhové pany se nebojím. Ta hora jakoby mě vábila. Jakoby mě lákali její zubaté štíty. Jako by volala. Jako by mě vyzývala k boji. Sněhová pana přece nezažene na útěk havrana.
0: Mé stezky tě bezpečně dovedou do rodné Jarangy. Obrať své kroky zpátky, havrane.
1: Nemohu. Sněhová pano! Sněhová pano! Sestup ke mně a ukaž mi svou tvář!

0: Já, Havran, koryatský lovec.
1: Co mě chceš? Proč mě nenecháš v klidu a samotě věčného zapomnění?
0: Chci spatřit tvoji tvář.
1: Ta pověst je tedy stále ještě živá? Ta zlá a záštiplná pověst o sněhové paně s mrazivou tváří?
0: Tak živá jako já, nebo kvetoucí tundra, která se okolo mne rozprostírá. Ukaž se, ledová, a uvidíš, zda se proměním v ledový balvan já, či ty.
1: Pak se tedy podívej.
0: Ne. Ne. To přece není sněhová pana. Ta krásná, křehká, bělostná. Nikdy jsem neviděl něžnější tvář.
1: Jsem sněhová pana. Sestoupila jsem k tobě do údolí, jak jsi spřál. A teď mě nech zase odejít.
0: Ne, nechoď ještě. Jenom chvíli. Jen malou chviličku mne nech hledět do tvé tváře.
1: Nebojíš se, že se proměním a budu vypadat tak mrazivě, jak pověst vypráví?
0: Bojím se, že se proměním v ledový balvan, který se navěky položí k patě tvé hory, aby ti byl nablízku.
1: Jsem, jaká jsem, a nikdy jsem nebyla jiná.
0: Ale proč se tedy po celé tundře vypráví o tvé tváři, která svým mrazivým pohledem sežehne všechno živé? Proč je tolik lži v té pověsti, která se dědí z pokolení na pokolení?
1: Král slunce, můj bratr, o mě roznesl tu pověst. Našeptával jí koriackým lovcům, jejich ženám i dětem. V každém slunečním paprsku bylo zrnko té lži.
0: Sluneční král by měl být na tebe pyšný. Krásnější sestru nemá nikdo na světě.
1: Nemá mě rád, král slunce. Nikdy jsem se mu neobdivovala jako mé sestry, hvězdná a měsíční pana. Jeho hněv mě vyhnal až sem, na sněhovou horu. A jeho paprsky se mě vyhýbají.
0: Proč ti chtěl ublížit?
1: Ze strachu. Bojí se můj bratr sluneční král. Hledá ženichy pro mé sestřičky. A má strach, aby jim moje krása nestála v cestě. Pod štíty sněhové hory se už léta nikdo neodvážil. Nikdo na mne nezavolal.
0: Jsem šťastný, že jsem volal. Sněhová pano, mrazivý vítr se mi opírá do tváře, ale v mém srdci je teplo.
1: Já mám srdce plné míru a klidu. Jdi, Havrane, a někdy si na mě vzpomeň.
0: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
1: S tebou? Chceš snad, abych sestoupila dolů? Do tundry? Opustila sněhovou horu, kde mne král slunce uvěznil.
0: Vezmu tě s sebou do své jarangy. Budeš má žena a já tvůj muž. Nemohu bez tebe být.
1: Kdybys jen věděl, jak ráda bych s tebou odešla. Jdi. Jdi, prosím.
0: Proč mě posíláš pryč?
1: Kdybych tě poslechla a odešla s tebou do tundry, můj sluneční bratr by od ní odvrátil svou tvář, jako ji odvrátil od sněhové hory. Chceš snad, aby se tvá země pokryla věčným ledem, aby jí zavál sníh, aby slunce nedávalo dozrát jejím plodům?
0: Moje země, moje tundra mi dá obživu, i když se na nás slunce rozhněvá. Nebojím se jeho hněvu. A když si u mne, mráz ani sníh mi neublíží. Podívej, svléknu své kožešinové rukavice. Podej mi ruku. Cítíš? Je teplá, jako by nebylo sněhové hory a chladu okolo nás.
1: Bojím se, bratro Váněvu. Nemohu být tvou ženou, nemůžeš být mým mužem, Havrane. Ta slova ti říkám upřímně, to mi věř.
0: Pak mě tedy nemůžeš mít ráda.
1: Nikdy na tebe nezapomenu. A tvoji kožešinovou rukavici si nechám jako památku na dnešní den.
0: Ne jako památku. Jako slib, že si pro tebe přijdu. Vyprosím si tě na králi slunce.
1: Nadarmo budeš prosit. Slovo mého bratra platí na věky.
0: Ale moje slovo taky něco platí. To slovo, ať uslyší i slunce, i měsíc, i hvězdy. Jdi. Jdi mezi štíty své sněhové hory, má panenko bílá.
1: Havrane, milý.
0: Jsem tvůj a ty jsi má. Spi křehkým spánkem, sněhová pano, abys mne slyšela volat, až si pro tebe přijdu.
1: S Bohem, Havrane.
0: Naschledanou, sněhová pano.
2: Daleko zůstala sněhová hora se sněhovou panou schoulenou uprostřed modrých štítů. Sedí a čeká tam v bílém horském sedle. Bojí se usnout, aby zaslechla volání svého bohatýra. Jeho kožešinová rukavice jí hladí po bledé tváři a třpitící vločky tichonce padají sněhové paně do vlasů. Její hora je celá bílá a tichá a bílá a tichá je i sněhová pana ve svém neklidném čekání.

0: Den a noc jsem už na cestě. A sluneční král jakoby přede mnou utíkal.
1: A přece tě k němu vedu nejkratšími stezkami, Havrane.
0: Však vím, má věrná tundro. Veď mne jen dál. I kdybych měl být roky na cestách, nevrátím se dřív, dokud s králem slunce nepromluvím.
1: Nevím, synku, dá-li ti sněhovou panu za ženu.
0: Co pak o ní mám do konce života jenom snít?
1: Jak já ti rozumím. Pojď, přidej do kroku. Tam

0: Koriacký lovec, mám k tobě prosbu.
1: Vy lidé s vašimi věčnými prosbami, světlo vám dávám, i teplo vám dávám. Obcházím každý den celou zem, abyste mohli žít. Což vám to nestačí?
0: Celou zem, říkáš, králi? Znám místo na zemi, kam už léta nezabloudil ani tvůj nejslabší paprsek.
1: To místo je Sněhová hora. Co ty víš, lovče, o jejím tajemství?
0: Na Sněhové hoře žije přece tvá sestra, Sněhová pana. Dej mi ji za ženu, sluneční králi.
1: Snad bys nechtěl, aby tě svým pohledem proměnila v ledový balvan. Takový pěkný mládenec.
0: Neproměnila mne. A jak by taky? Je nejkrásnější ze všech dívek. Tak jsem ji poznal a vidím ji tak stále. Já na ně zavolal, sluneční králi.
1: Jak ses opovážil. Jak se opovážila má sestra. Oba vás potrestám. Poznáte, kdo je sluneční král.
0: Jsem jenom koriacký lovec, ale říkají mi Havran. A moje tundra nejlíp ví, kolik mám odvahy a síly. Přišel jsem požádat o sněhovou panu. Zapomeň na svoji nenávist, králi.
1: Jsi pěkný mládenec, Havrane. A statečný. Líbí se mi tvá řeč. Líbí se mi tvá odvaha. Věru by sis zasloužil lepší nevěstu.
0: Sněhová pana je tak líbezná a křehká a bílá, jako sněhová vločka.
1: Zapomeň na ni. Mám ještě dvě sestry. Měsíčnou a hvězdnou panu. Krásou si se sněhovou panou nezadají, ale jsou poslušné a umějí se obdivovat síle. Dám ti jednu z nich, bohatýre, protože ses mi zalíbil.
0: Ne! Chci jenom ji, sněhovou panu. Zavolej ji zpátky k sobě ze Sněhové hory.
1: Jsi umíněný, Havrane! No, dostaneš tedy mou sestru za ženu. Ale slib, že se už k Sněhové hoře nikdy nepřiblížíš.
0: Co bych dělal u Sněhové hory, bude-li sněhová pana mou ženou? Máš Havranovo slovo. Kde ji mám ale hledat?
1: Až půjdu třetí večer spát do mořských vln, vyjdi do Limbového háje za svojí jarangou. Má sestra tam na tebe bude čekat. Jsem rád, že dostanu za švagra muže, který dovede držet slovo a který se nebojí ani krále slunce.

0: jahoděním.
1: Sluneční král přece musí dodržet královské slovo. Čekám už od soumraku. Proč nepřišla?
2: Ktůni, Havrané. Ktůni na potoce.
1: Ten líbezný hlas.
2: Ponoř své oči do vody a vem si světlo pod hladinou.
1: Je to její hlas. A zas jako by byl jiný.
2: V tůni mne hledej. Světlo mezi stíny.
1: Voda je černá noc.

0: A přece, tam v hlubině se cosi chvěje.
1: Jsem hvězda spadlá na zem.
0: Hvězda, co má hlas, jako má sněhová pana. Pojď ke mně, světýlko. Sněhová pano, jsi to ty?
1: Havrané.
0: Má její hlas a její tvář?
1: Můj velký bratr, sluneční král, mě k tobě posílá.
0: Jsi opravdu sněhová pana?
1: Jsem ta, kterou si tvé srdce vyvolilo.
0: Sily, dokaž to. Máš přece moji zástavu.
1: Mou zástavou je slovo krále slunce.
0: A moje rukavice?
1: Rukavice?
0: Teď už vím jistě, co jsem dřív jen tušil. Ty nejsi sněhová pana. Jsi jiná. I když máš její hlas, jsi cizí, modravá. Jdi, dívko z noční tůně.
1: Neposílej mne pryč. Budu ti sloužit. Budu tě mít ráda, jako by tě moje sestra nikdy neměla. Vždyť její tvář je chladná jako mráz a sežehne tě dřív, než na ní promluvíš. Její ruce jsou ledové střechýly. Obejme tě a kde bude tvá síla? Mne si vem, havrane. Jsem její sestra, hvězdná pana. Věčně ti budu svítit světlem modravým.
0: Sluneční král mne tedy oklamal. Jdi, hvězdná pano, jdi tam, odkud si přišla. A vyřiď svému bratrovi, že král je králem jenom tím, jak umí držet slovo.
1: Prosím tě, prosím, havrane.
0: Ne,

0: prach vytratila do noční oblohy. Plná zklamání. Chvěje se hanbou, protože Havran ji odmítl. Ano, je to ona, tak mítající hvězda nad obzorem.
1: Nikdy se sněhové pany nevzdám. Nikdy se sněhové pany nevzdám. Znovu půjdu prosit slunečního krále. Znovu podstoupím tu cestu. I když vím, jak plané jsou jeho sliby.
0: Nechoď, Havrane. Urazil si jeho pýchu. Nechoď. Sluneční král je mocný vladař a je hrozný ve svém hněvu.
1: Ať mne třeba jeho paprsky sežehnou, přece se za ním vypravím. Naposled. Snad se mi podaří ho obměkčit.
0: Nemůžeš-li na sněhovou panu zapomenout, jdi si tedy pro ni i bez králova svolení. Povedu tě a pomohu ti ji vysvobodit ze zajetí sněhové hory.
1: Tundro, ty moje věrná, víš dobře, že dokud bude trvat nenávist slunečního krále k sněhové paně, bude má nejmilejší nosit po světě jen chlad a neštěstí a mráz. Nechci, aby tvoje tvář skřehla a rozpukala. Nechci, aby od tebe slunce odvrátilo svůj jas.
0: Jsi dobrý člověk, Havrane. Ani v největší touze nezapomínáš na zemi, na níž jsi narodil, která tě živila a vychovala. Ale dokud mne neopustíš, neopustím ani já tebe. A my dva se přece při životě udržíme i bez slunce.
1: Naposled půjdu prosit slunečního krále. Veď moje kroky, Tundro. Ukaž mi cestu k moři.
2: Zastav se, sluneční králi! Stůj na své ranní cestě do oblak!
3: Havran! A sám? Kde máš svou ženu, kterou jsem ti poslal?
1: Podvedl jsi mne, králi. Poznám svou milou mezi tisíci. A hvězdná pana? Hvězdná pana čeká na noční obloze, až ji utěšíš v jejím pláči.
3: Ty jsi odmítl mou malou modravou sestřičku z hvězd?
1: Chci sněhovou panu, říkám to už posté. Sněhovou panu a žádnou jinou.
3: Chraň se mého hněvu, člověče. Dary slunečního krále se bez trestu nevracejí.
1: Proč jsi mě lhal? Proč jsi nedodržel svůj slib?
3: Mluvíš se mnou, jako bychom se narodili z jedné matky. Jsem sluneční král. A jediným dechem tě mohu obrátit v hrstku žhavého popela.
1: Marně hrozíš. Už jednou si poznal, že se nebojím.
3: Čím odvážněji mluvíš, tím více toužím, aby ses stal mým švagrem.
1: O nic víc jsem tě ani žádat nepřišel. Sejmi trest ze sněhové pany a splň své slovo, králi.
3: Přijď si tedy pro moji sestru.
1: Sněhovou panu?
3: Přijď si pro moji sestru do limbového háje pod svojí jarangou. Ale nedřív, než přijde noc a měsíc bude v úplňku.
0: Noc co noc sílí srpek měsíce a Havran, jak netrpělivě čeká na bílý úplněk. Jarangu pro nevěstu zdobí, Nejměkčími kožešinami vystýlá. Nový stůl sroubí z mého limbového dřeva. Konečně sedmá noc a měsíc dorůstá.
1: Kde tě mám hledat, sněhová pano? Na nočních lučinách.
4: Vzhůru. Dívej se vzhůru.
1: Tam je úplně k měsíce, co se mi ukrývá za vrcholky stromu. Odtamtud jakoby přicházel ten hlas.
4: Pozdvihni oči, havrané. Pohleď mi do tváře.
1: Vychází. Stříbrný měsíc stojí nad limbami. Jen ruku pozdvihnout a chytím ho do dlaně. Sněhová pano, jsi to ty? Ach ano, jsi. Taková krása se rodí jen jednou na světě.
4: Posílá mě můj bratr, sluneční král. Mám ti být poslušnou ženou a jít s tebou, kam si budeš přát.
1: Nebudu ti nic přikazovat. Buď taková, jaká jsi byla dřív. Podej mi ruku. Víš, jako tam, vysoko na severu. Tvá ruka je chladná a jakoby stříbrná. I ty jsi najednou celá stříbrná.
4: A jaká mám být? Přišla jsem ze stříbrné noci.
1: Máš pravdu. Noc je studená a jiskří mrazem. Tady máš moje rukavici. Prsty ti zahřeje.
4: Jen jednu rukavici? Špatně se o mne staráš, havrane. Kdo zahřeje moji druhou ruku?
1: Málem jsi mne oklamala svou tváří i svým hlasem. Prozradila ses. Pověz, kde máš zástavu, kterou jsem ti dal?
4: Zástavu? Nevím o žádné.
1: Pak tedy nejsi sněhová pana. Sluneční král se mne pokusil podruhé obelhat. Kdo jsi ty chladná a stříbrná?
4: Jsem měsíční pana, sestra krále slunce. Pojď, půjdeme, jak bratr přikázal.
1: Poslušná sestra, nic než poslušná. Jak jen jsem mohl uvěřit, že jsi moje bílá sněhová pana. Jdi, odkud jsi přišla.
4: Ne, bratr přikázal.
1: Bratr, stále jen bratr. Pusť, nech mne být.
4: Urazil jsi mne, havrane. Neumím plakat a prosit jako moje sestra hvězdná pana. Já nemám slzy, znám jen chlad. A nezapomínám!
1: Nic neříkej a jdi. A svému bratrovi vyřiď, že po třetí ho prosit nebudu.
0: Měsíční pana se vrátila zpátky na nebe. Nepláče. Jen jakoby pobledla zklamáním. Od oné noci byl úplně k měsíce ještě víc studený a bledý. Stíny měl pod očima a vrásky trpkosti. Havrané. Slyšíš? Poslouchej mne, synku.
1: Měsíční pano, máš ruce jako led. Máš hvězdná pano, oči jako mráz. Pryč. Jděte obě pryč. Pryč ode mne.
0: Blouzní. Už třetí den nevychází ze své jarangy. To jsem já, Havrane. Tvá tundra. Což pak už neumíš naslouchat, když k tobě mluvím?
1: Ach, ano. Slyším. Kde to jsem?
0: Jsi doma, synku. A já s tebou. Jsem stále s tebou.
1: Kde jsou ty přízraky, co v nočních temnotách vstoupily na můj práh?
0: Daleko. Daleko na obloze. Slunce, měsíc i hvězda.
1: A moje sněhová pana, kde je moje milá?
0: Tam, kde jsi ji opustil. Čeká mezi bílými štíty, kdy pro ní přijdeš tak, jak jsi slíbil.
1: Co si mám počít? Poraď, tundro, ty ze všech nejvěrnější. Myslel jsem, že si sněhovou panu na slunečním králi přece jen vyprosím. Jak jsem byl bláhový.
0: Co si máš počít? Ještě se ptáš? Vzchop se a jdi si pro ni.
1: To mě radíš ty? Dobře víš, že by ti to přineslo jenom neštěstí.
3: Odvrátím od vás svou tvář. Zimu a noc rozestřu nad tundrou.
1: Slyšíš? I z dálky nám hrozí.
0: Přečkám zimu i noc. Pro tebe a pro sněhovou panu. Pro vaši lásku, Havrane.
3: Přikryju ledem řeky a jezera. Jak budeš lovit ryby pro svou ženu? Čím zaženete hlad?
0: Prosekáš ledy. Neboj se, Havrane. Hladem vás zemřít nenechám.
3: V té černé tmě se ani nebudeš moci potěšit její krásou.
0: Lachtaní tuk vám dá světlo i teplo. Ve vaší jaranze vám bude dobře. Vydej se ke sněhové hoře.
3: Zavanu cesty sněhem až k vrcholkům stromů. Jak chytíš lišku? Jak vyslídíš hranostaje? Do jakých koží oblečeš svou ženu?
0: Naučím tě číst ve sněhu stopy zvěře. Provedu tě závějemi. A zvěř mých lesů bude mít dlouhou srst, hustou a hebkou. Ochrání vás i před nejkrutějším mrazem.
1: Dost! Už dost! Nevím, jak dál.
0: A co tvé slovo, Havrane? Slíbil jsi přece sněhové paně, že se pro ní vrátíš.
1: Máš pravdu, tundro. To slovo musím dodržet.
0: Jsi můj nejstatečnější lovec. Nezahyneš se sněhovou panou, odvrátí-li od vás její bratr pohled, ale zahynul by s touhou po ní. Přečkáme jeho hněv, vy i já. Nezdržuj se a rychle na cestu. A znovu stoupá Havran výš a výš horskými soutěskami a sluneční král mění své hrozby ve skutek. Tma obestírá zemi jako černý plášť. Jedovatý dech vichru se žene Havranovi do tváře, sníh ve chvíli zakrývá jeho stopu a moje půda puká mrazem.
1: Kde jen mám hledat sněhovou horu v těch temnotách?
0: Vydrž, Havrane! Sněhová hora se už zdvíhá na obzoru.
1: Musím se k ní dostat. Nevidím na krok. Ten sníh a vichřice.
5: To je jen sněhová bouře. Na tu si teď budeme muset zvykat, synku. Pojď, ještě jen malý kousek.
1: Ruce mi křehnou i nohy. Neslyším vlastní hlas. A ta únava. Nevidím, nic nevidím. A jak se mi chce spát.
5: Nesmíš, havrane. Vstaň a jdi. Vstaň, povídám.
1: Slyším tě jako z dálky. Z veliké dálky. Nech mne svát. Sněhová pana je u mne. Bílýma rukama mne objímá.
5: To je jen přelud. Okolo tebe není nic než bílá tma. Ale sněhová pana je už blízko, blizoučko. Vstaň, synku, bojuj dál.

0: Konečně, kde jsi, můj milý?
1: Pospěš, sněhová pano, zachraň ho, zachraň Havrana.
0: Nemohu opustit sněhovou horu, kterou mi bratr určil za vězení.
1: Kde je konec slunečního krále? Toho už nikdy nikdo tady neuvidí. Pospěš, sestup dolů.
0: Nemohu dolů do tundry, do kvetoucí a teplé tundry.
1: Tundra jsem já. Už nekvetu a nebudu kvést. Pro tebe a pro svého syna Havrana jsem zvolila zimu a tmu. Pospíchej, sněhová pano, za Havranem. Zachraň ho od smrti.
0: Zbohem, sněhová horo.
1: Pojď, povedu tě závějem jen rychle. Času nezbývá.
0: Havrane, otevři oči. Probuď se, můj milý.
2: Jako bych zahlédl tvůj závoj bílý. Zdáš se mi, spím.
0: To není sen, já jsem to, já, sněhová pana. Tundra mi k tobě cestu ukázala.
2: Nevěřím, pořád nevěřím.
0: Pohleď, tvá rukavice z kožešin. Co ta se načekala?
2: Sněhová bouře nepřestala a přece je mi najednou teplo, jako bych byl doma. To, že jsi konečně u mne, moje milá. Jen na chvíli sklonila zloba slunečního krále mou tvář do sněhu.
0: Slyšíš? Bratr nás nepustí jen tak z náruče svého hněvu.
3: Jen probuď všechny vichry světa, sluneční králi. Sněhová pana je už moje žena.
0: Boříš se popás do závění.
3: Kéž bych měl křídla, donesl bych tě na nich k nám domů.
1: Já tvá tundra ti je dám. Budeš mít křídla černá jak noc, kterou teď budem vdechovat po celý rok. Budeš mít křídla silná jak ledy, které narůstají na mých jezerech. Jsi Havran, měj tedy i křídla havraní a na nich svou ženu bezpečně dones domů.
4: Ať se samou láskou třeba zalknou. Ať je pohltí věčný led a sníh. A věčná noc. A ty na to neřekneš nic? Sestřičko hvězdná, pano. Ani ty, sestro měsíční.
0: Sluneční bratře, já za ní posílám svůj paprsek. Chtěla bych ji spatřit. I já na ní posvítím. Má závoj z krajkový jinovatky a šat jak ze skleněných střechýlů. A tvář, ta tvář, ta, že je mrazivá, je krásná. Naše sestřička sněhová pana, sluneční bratře, ty jsi nám lhal. Ta sněhová běloba v Havranově náručí zrovna září, jako špitivá vločka. Ne, nemohu jinak, než že jim posvítím na cestu k domovu. Havranovu lásku jsme nikdy neměli a nebudeme mít. Proč ale živit nenávist? Já jim na cestu posvítím.
4: Za to mne? Nikdy neuvidí. Já jim nepropůjčím svůj svit. A tenhle slib dodržím. Ach, jak snadno, sestřičky, jste se usmířili.
1: To je on, sluneční král. Ne, ten se nedá obměkčit. Ale sněhová pana už není sama. Má havrana, mého nejlepšího lovce. Má mě, svou tundru. A teď nalezla i sestry. Noc co noc výjíždí lovec havran na saních, tažených sobým spřežením. A úlovek má bohatý jak dřív, kdy jsem se ještě hřála v paprscích slunce.
3: Má nejmilejší, kde tě mám? Pojď se honem podívat.
0: Těch krásných kožešin, a jak jsou měkké a teplé jako peří havraní.
3: Však jich budeme potřebovat ještě víc, až nebudeme sami dva.
0: Už nejsme sami, havrané. Než ses mi vrátil z lovu, narodil se ti syn. Vezmi ho a přivítej na svět.
3: Synku, synáčku, pojď do mého náručí, ty nejmenší z koriackých lovců.
0: Už nebudeš chodit do noci sám a lovit jenom s našimi soby. Tvůj malý lovec brzy doroste. Budete dva?
3: Jen na chvíli vynesu našeho synáčka ven, do zasněžené noci. Musím ho přeci ukázat tundře. Bude to také její lovec.
0: I sestrám ho ukaž, hvězdné a měsíční paně. Ať se s ním potěší v mrazivé samotě.
1: Taky já, tundra, tě vítám na svět. První synku mého nejlepšího lovce. I ty mě budeš brzy rozumět, jako mi rozumí tvůj otec. Vítej a buď právě tak statečný a silný jako on.
0: Vidíš ho? Měsíční sestřičko. Je ještě drobnoučký a křehký, jak hvězdný prach, jako kuřátko, jak střípek měsíce. Havrana ho drží v náručí a on se dívá vzhůru k nám. Z noci narozený, nesmíš se nikdy noci bát. Od prvního tvého krůčku tě budeme provázet a nedáme ti ve tmě zabloudit. Každý, kdo na něj pohlédne, musí ho mít hned rád. Kéž by se na něj podíval i náš bratr, sluneční král. Sluneční bratře, slyšíš nás? Naše sestra má syna. Dělá, že neslyší, že by se nepodíval. Snad aspoň koutkem oka.
3: Světlo, obzor se jasní.
0: Jakoby náznak svítání. Náš syn, náš první syn nás usmířil se sluncem.
1: Tak vidíš, havrane, neodolal sluneční král, aby nepřivítal na svět tvého synka. Polární noc se mění v den.
2: Moudře si mne vedla, tundro. Po dlouhé noci zase den a s bílým dnem i teplo.
1: Tvoje odvaha tě vedla a věrnost zemi, na níž ses narodil. A tvoje láska, havrane, nejstatečnější z mých lovců.
0: Bílý den, jasný den, nový
5: den.
6: Polární den. V polární den se proměnila noc. To není den. To jenom sluneční král na chvíli zapomněl na svůj hněv, když v Havranově Jaranze uslyšel dětský pláč. Jenom nejvzdálenějšími paprsky a jakoby úkratkem se podíval. Nakrátko dokáže maličký koriacký lovec přivolat jaro. Ale i za tu krátkou dobu se rozšumí mé limbové háje, mé potoky se zase rozběhnou a zalesknou střelkami lipanů a pstruhů. Znovu rozkvetu po stráních borůvčím a bílým jahodiním. Jen krátce mne pohladí sluneční král a ve mně jakoby pohladil i maličkého koriackého lovce.
7: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
8: Chceš si poslechnout další příběhy?
7: Jdi na web Radio Junior.cz.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy u Šounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šounku.
0: Holky a kluci, já už se tak těším. Dneska přijde návštěva, která slyší snad ještě lépe než já.
1: Ale ne, vážně.
0: Jo.
1: A koho že jsi to dneska pozval u Šounku?
0: Někoho, kdo dobře slyší, kdo skvěle vidí v noci. A? A koho teď společně s kamarády pěkně uhádnete?
1: Jo, takhle, no dobře, tak jdeme na to.
0: Ušounova hádanka. Tak si všichni pěkně připravte ušiska a řekněte mi, koho to slyšíte?
1: To víme, že ano, kamarádi. Je to 3, 2, 1, sova.
0: Jo, paráda. Krásně jste to uhádli. Chválím, chválím. Dobrý den, paní sovo. Kamarádi, dovolte, abych vám představil sovu pálenou, která se jmenuje Alice.
1: Já to řeknu klidně znova. Na návštěvu přišla sova a těší nás velice, že je to zrovna Alice.
0: Je. Ty jsi úplná básnířka, Jani.
1: Děkuju, Ušounku. A když už tu paní sovu Alici máme, zopakujeme si s kamarády, co o sovách víme.
0: Víme, že loví třeba malé myšky, na kterých si nejvíce sovičky pochutnají.
1: A kdy loví?
0: No v noci, protože v noci, na rozdíl od nás lidí, sovy skvěle vidí. No taky jsem rýmovač, viď? Taky už jsem říkal, že výborně slyší a navíc umí létat vážně, úplně potichu.
1: Jo, už on získává jedničku s hvězdičkou za znalosti o sovách a všichni společně si teď užijeme naši dnešní první písničku.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, to je moje pohádková školka a Janina pohádková školka, ve které právě dozněla písnička. V ní se zpívá, že sova je, teď jsem chtěl říct modrý pták, ale ona je moudrý pták.
1: Sova je moudrý pták a je symbolem moudrosti, i když sovy nejsou ty úplně nejchytřejší zvířátka.
0: Aha, a jaká jsou ta nejchytřejší?
1: No, budeš se divit, ale nejmoudřejší a nejchytřejší jsou třeba prasátka a nebo delfíni. O nich se mluví dokonce jako o nejchytřejších zvířatech.
0: No jo, no tak to si všechno budeme pěkně s holkama a s klukama pamatovat, co?
1: Bezva, ale teď už se připrav na dnešní hádací úkol.
0: Já jsem úplně celý připravený. Ušounův úkol.
1: Bezva. Takže já ti vždycky zaspívám sobí řečí nějakou melodii a ty poznáš, co je to za písničku.
0: To je nápad. Dobře, dobře, dobře.
1: A vy, kamarádi, když písničku poznáte, klidně si ji sobí řečí broukejte se mnou. Tak pozor, zahoukám písničku číslo 1.

0: co to je?
1: Jo, jo, jo, pozor, pozor, to je kočka leze dírou.
0: Jo, ty jsi to uhodl, výborně. A teď zahukám další.

0: Boże, ni, no to ja przeczytałem, jestem za ni bieżi zajic, nebo jazek, nebo co to za ni bieżi, ale rozhodně liška bieží k táboru.
1: Výborně, výborně. A tahle bude těžká, počkej, počkej, počkej, já se musím pořádně nadechnout, abych mohla pěkně houkat. Tak co pak to bylo, Ušoune?
0: No tohle to přeci bylo pohádkové houkání. To je přeci písnička z pohádky o Pyšné princezně Rozvíjej se, poupátko.
1: No je to pravda, tak si to pojď zaspívat.
0: No tak dobře.

0: sluníčko.
1: To bylo krásné.
0: No, tak to jsme to ale také pěkně poznali, že jo, holky a kluci.
1: Ano, máte pravdu, úkol splněn a pozor, odměna se chystá.
0: A bude to pohádka?
1: Přesně tak.
0: No, to je dobře. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko dělá domácí úkol. Jednoho dne přišlo telátko za tatínkem Bejkem, který zrovna ležel v obýváku na pohovce a přemýšlel s kravskými listy položenými na hlavě.
1: Tatínku, pomohl bys mi s domácím úkolem?
0: Tatínek ležel dál a ani se nepohnul. Telátko tedy pořádně zakřičelo.
1: Tatínku!
2: Co se děje?
0: Tatínek prudce vyskočil a uhodil se do hlavy o lustr. Když mu telátko vysvětlilo, že by potřebovalo pomoci s domácím úkolem z matematiky, uklidnil se a posadil se zpět na pohovku.
2: To víš, že ti rád pomůžu. Tak povídej.
1: Je to slovní úloha,
0: řeklo telátko a přečetlo ze sešitu.
1: Honzík dostal od maminky 5 jablíček a od tatínka 3 jablíčka. Kolik jablíček měl dohromady?
2: To je jednoduché.
0: Usmál se tatínek.
2: Kolik je 3 + 5?
0: Telátko chvilku přemýšlelo.
1: 100?
0: Tatínek se zamračil.
2: Prosím tě, telátko, přemýšlej. Představ si, že tady na stole leží hromádka 5 jablíček a vedle jsou 3 jablíčka. No, kolik je jich na stole?
1: 0,
0: odpovědělo telátko.
1: No, stole přece žádná jablíčka nejsou.
0: Tatínek si povzdychl.
2: S tebou je to těžké.
0: Vzal telátku z penálu pastelky a udělal na stole 2 hromádky.
2: Tohle je jako 5 jablíček a tohle jsou jako 3. Kolik je to dohromady jablíček?
1: 0,
0: odpovědělo telátko.
1: To přece nejsou žádná jablíčka, ale pastelky.
0: Tatínek se na telátko chvíli díval a pak unaveně řekl.
2: Zajdi do kuchyně za maminkou a poprosí, ať ti půjčí jablíčka.
1: A kolik mi jich má půjčit?
2: 8.
0: Telátko přineslo jablka a tatínek udělal na stole 2 hromádky.
2: Tady je 5 jablíček od maminky a tady 3 od tatínka. Jaká je správná odpověď?
0: Telátko se zamyslelo.
1: Správná odpověď je...
2: No?
1: Že tatínek je lakomnější než maminka, protože dal Honzíkovi o 2 jablíčka míň.

0: noci stále posloucháte mou tady Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka o telátku Popletovi.
1: Napadlo mě, že takové telátko Popleta je vlastně skoro opak naší dnešní návštěvy Moudrésovi.
0: No jasně, on, ale ne úplně, protože až telátko povyroste, už určitě taky nebude Popleta. Ale víte co, holky a kluci, řekneme si nějaké opaky. Jo, to je naprosto jasné. Jo, jo, jo.
1: Proč ne? Já ti vždycky řeknu slovo a ty k němu řekneš opak. Tak, malý.
0: Velký.
1: To bylo jednoduché. Tak něco těžšího. Hrubý.
0: Jemný. No jako plyšák.
1: Jasně. Smutný.
0: No veselý, jako já.
1: A tyhle dva opaky budeš znát ty Ušoune nejlíp. Hodný?
0: No to teda vůbec neznám. To je asi zlobivý nebo co?
1: Přesně tak.
0: No a teď pozor. Děkujeme, děkujeme. A vyzkoušíme tebe, Jani. Mm-hmm. Tak teď pozor, jo. Hezká.
1: Ošklivá.
0: Tichá.
1: Hlasitá.
0: No to přeci taky neznáš, mi.
1: Ne.
0: No a teď pozor, třeba rovný.
1: Křivý.
0: Rychlý.
1: Pomalý.
0: Ano, ano. No a pozor, víš, co je náhodička?
1: Co pak?
0: No zrovna se chystáme na jedno pomalé sový cvičeníčko.
2: Pomalé sový cvičeníčko, tak sem s ním.
0: Ušounovo cvičení. Tak holky a kluci, sovy létají pomalu a tiše nocí temnou.
1: A vy si teď zalétejte na krásnou pomalou písničku od Hradišťanu. Než písnička skončí, proleďte se pěkně po školce nebo po obýváku. Ale pozor, nelítejte jako blázni.

0: Mou tedy ušou novou pohádkovou školku, ve které jsme právě pěkně tichonce přistáli.
1: Ano, docvičili jsme nasový písničku. Co tomu říkáš, Alice, jak nám to šlo?
0: Jo, Alice říká, že celkem ano, jenže nemusím těmi křídly mávat tak rychle. No to víš, Alice, my strašidýlka nejsme na křídla zvyklá.
1: Ani my zpěvačky ne.
0: No, vy tralalalky jste zase zvyklé dělat lidem a strašidýlkům a sovám radost krásnými písničkami. Tak jakou nám uděláš radost dneska, Janinko naše?
1: Protože vím, že všichni máme hodně rádi pohádky, zaspívám vám písničku, která je právě o nich.
0: Jo, tak to jo. Ušounova písnička.

0: noci. Stále posloucháte mu, tedy ušel novou pohádkovou školku. Jana právě dospívala pohádkovou písničku. A já vám ještě chci prozradit něco o sově pálené.
1: Která se jmenuje Alice a je u nás dneska na návštěvě.
0: Já ale myslel o všech sovách pálených. Chtěl jsem říct, že je poznáte podle srdíčka, které mají na obličeji.
1: Mají peříčka na obličejíku tak, že vyniknou jejich oči a vážně to vypadá, jako když mají obličej do srdíčka.
0: No přesně tak. Alice souhlasí a říká, že by bylo super, kdybyste zkusili sovu pálenou nakreslit. No co říkáte, co?
1: Já myslím, že to půjde. Vidíte, kamarádi, dneska vás prosíme o obrázky sovy.
0: A nebo namalujte i víc sov, třeba nějakou jaklový myšku. A pokud to zvládnete, a to by bylo teda super, kdyby měla srdíčkový obličej jako naše kamarádka sova pálená Alice, a nebo můžete nakreslit víra velkého, ten má ušiska a jmenuje se latinsky Buba Buba.
1: No, a když to namalujete, pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás pošleme jako odměnu obrázek, teda obráceně. Za ten obrázek vám pošleme odměnu.
1: Ty jsi to celé spletl, Ušoune, ale nebojte se, kamarádi, až vám to budeme posílat, tak to nespleteme.
0: Jo.
1: A teď už se s vámi loučíme. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a mrkněte do knížky na obrázky sov, to totiž stojí za to.
0: No to jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme další krásnou písničku. Tak do tance.
0: Jupí.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se tak málo, vynikám. Nevnímaj času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: parády.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Junior.
1: Parádní prázdninové odpoledne od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, holky a kluci. Doufám, že parádně prázdninujete, užíváte si tenhle čtvrteční den. A já mám pro vás zajímavé tipy na zajímavé akce, o kterých se budeme povídat v dnešním vysílání, v dnešním klubu Rádia Junior. A po 19. hodince si budeme jezdit na lyžích. No, ne na sněhu, ale na vodě, protože je léto. Zamíříme do jachtařského klubu, podíváme se na jedny super lyžařské závody a o vodním lyžování se dozvíme snad úplně všechno. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemné odpoledne s Rádiem Junior přeje Jirka.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Rozednívající se Praha se dnes v brzkých ranních hodinách probudila do dunění bubnů početné královské družiny. Na Karlově mostě totiž už v 5 hodin začaly oslavy 669. výročí položení základního kamene jedné z nejvýznamnějších českých památek, tedy Karlova mostu. Prezident Petr Pavel dorazil na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do Městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na festivalu promítá v sekci Zvláštní uvedení. Ve Varech se prezident zdrží i večer, kdy ho čeká briefing. No a jaké bude počasí? Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.

17 hodin, 6 minut, holky a kluci, za chviličku bude vzkazovna Rádia Junior, takže už teď můžete volat na 800 199 199 a objednávat nějakou písničku, kterou budeme hrát. Budeme hrát to, co máte rádi, na co máte chuť. No a říkám to proto, protože už za chviličku budeme volat na loď, na parník tady kapitánu Kašpárkovi. Tedy kapitán Kašpárek, Lojza Tomeš alias kapitán Kašpárek, je to človíček, který vás tady povozí po Vltavě na lodi, ale hlavně pro vás každý rok připravuje parádní festival, tedy Mirotické setkání hudby a loutek. A o tomto setkání si budeme povídat už za chviličku, pak se vypravíme do Lomu, do Hříměždic, kde právě dneska začíná Slickline Festival a o vstupenky na tento festival budeme dneska soutěžit. Tak poslouchejte pozorně, mám jich tady pár. Mám jich tady dost, těch vstupenek, takže dám nějakou soutěžní otázku, budeme soutěžit v průběhu odpoledne. No a pak si ještě poslechneme zajímavou reportáž a ještě se vypravíme na jednu zajímavou akci. Prostě máme toho dneska dost, proto říkám rovnou, jestli chcete nějakou písničku, volejte, neváhejte nebo pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz. Máme to nabité. Teď už Markus a Martinus.

0: Jak jsem slíbil, holky a kluci, vyrážíme na loď na pražský Parník, protože tam už na nás čeká Lojza Tomeš, tedy kapitán Kašpárek, kterého vítám ve vysílání Rádia Junior. Ahoj, Lojzíku!
1: Ahoj, Jirko, a taky zdravím všechny tví posluchače Rádia Junior. Ahoj!
0: Jak to vypadá na Vltavě v tuto chvíli?
1: Prosím tě, zaslech jsem tě, že říkáš na Parník, tak na Parníku nejsem, jsem na elektrický lodi, úplně plně elektrický, takže není to Parník, je to elektrický katamarán.
0: A počkej, a tak to mi rovnou vysvětli, jaký je rozdíl mezi Parníkem a elektrickým katamaránem. Já jsem myslel všechno, co pluje na vodě, že to je jako Parník, nebo prostě loď.
1: Jasně, dobře, nebudeme chodit do nějakých technických detailů.
0: No tak dobře, tak jak vypadá ta loď, aby ti třeba posluchači mohli zamávat, až půjdou jako okolo
1: je
0: Vltavy.
1: Je to úplně něco jiného, než když vidíš třeba Parník Vltava, který tady brázdí Vltavu a nemá to komín žádnej, nemá to ani špičku, nemá to ten tvar, takový ty klasický lodě. Je to hranatá bedna na vodě, takový UFO na vodě. Takže prosklený.
0: Prosklený
1: UFO. Má to dva plováky, klasický katamarán.
0: No, já už jsem prozradil našim posluchačům, že kromě toho, že ty seš kapitán na lodích už jako leta, tak také už 23 let připravuješ mirotické setkání loutek a hudby, které odstartuje letos 14. a 15. srpna. Je to tak?
1: Je to přesně tak, Jiříku. Začínáme 14. a končíme 15. srpna.
0: Na co se můžeme těšit?
1: Prosím tě, je to hodně, bude 12 divadelních představení, budeme tam mít stand-up, budeme tam mít 6 nebo respektive 7 skvělých koncertů. Takže jestli chceš vyjmenovat absolutně úplně celý program, jestli na to máme čas, tak můžu. Pokud ne, tak vypíchnu jenom ty největší hvězdy, jak chceš.
0: Můžeš vypíchnout ty největší hvězdy, jo. Takhle, na co bys nás nalákal? Já jenom 14. 15. co to je za dny? Já to tady hledám a ty to budeš mít.
1: Je to pátek a sobota.
0: Právě si říkám, pátek, sobota, že neděle je volná. Tak proč to takhle máte, že to startuje v pátek? A v pátek v kolik hodin?
1: Prosím tě, v pátek je už takovej vyzkoušený, už lidi prostě končí v práci a tak nějak je to lepší než ta neděle, když už se zase všichni musí vrátit domů. Je to takhle nějak, už jsme vyzkoušeli neděli, bylo to horší trošku s tou návštěvností, takže jsme zůstali u tohle formátu pátek, sobota. Takže začínáme v pátek přesně ve 13.00 to odstartujeme slavnostním zahájením. No, abych vypíchl nějaký jména, takže z divadla bych upozornil na ten páteční program, takže přijede Madla Zimová a Martin Matějka z divadla Zlouhý, ty zahrajou Robinsona. A pak bych vypíchnul určitě Víťu Marčíka, který k nám jezdí hodně let už a je tam jak doma, tak to si všichni jako návštěvníci ho velice užijí. No, z hudby bych určitě upozornil na Princeznu na prášku. To bude takový ten nový projekt Kristiana Kašpara, je to rap pro mladý, pro děti. A potom zahrajou tři kapely Stará puška, Deratizéři a hlavní hvězda toho večera bude kapela Totální nasazení. Takže budou to takový rytmy trošku divočejší, trošku punkovější, ale veselý. Takže to by byl pátek.
0: No ale to je hlavní šapito. Ještě tam máme takové to malé šapito.
1: Ano, ano. Právě, že máme dvě už šapita, protože v tom hlavním se bude odehrávat hlavní program. A v tom vedlejším, tam budou doprovodné aktivity a doprovodné divadelní věci, různé improvizace a i teda přijede tam a tam bude vystupovat divadlo celý den Eniky Beniky, takže ty tam budou mít víc představení. Bude tam Petr Krajbych, který bude vyprávět o historii Mirotic, o Mikuláši Alši a Matěji Kopeckém, který tam vlastně spoustu let žil a hrál tam divadlo. Že to bude taky takový zajímavý a hlavně bude v celém areálu u Sokolovny v Miroticích okolo Rybníčka probíhat celý pátek docela dobrý doprovodný program. Myslím si, že ten, kdo nechce jít třeba na divadlo, se podívat, tak uvidí, anebo se může zúčastnit různých workshopů. Budeme tam mít kapitán je pes, se jmenuje ten, kdo nám tam bude ukazovat kapitánský přípravy, jak se stát kapitánem a učit vázat uzle. Bude tam Daniel Aladim, bude tam mít svoji výtvarnou dílnu, bude malovat v plenéru, bude ukazovat, jak maluje ty svoje krásné obrázky, jo, obrazy. Mm-hmm. A bude tam spoustu dalšího. Bude tam malování na obličej, pletení copánku, obří skákadla, nafukovací.
0: No já tady koukám, že tam bude i stezka přežití.
1: Stezka přežití přijede, právě to založil Daniel Aladin. To založil na různých místech v republice a přijede tam jeho kolegyně, která bude vysvětlovat, kde tyhle stezky rodinky můžou vyhledat a najít. A je to něco unikátního, protože na té stezce indiánský se děti i rodiče naučí, jak mají přežít v přírodě, jak mají podat první pomoc. Takže dozvíte se všechno o tomhle krásném projektu, takže to je taky hodně lákavý.
0: No a spát budeme hodně pozdě, tedy po totálním nasazení. A v sobotu tedy vstáváme, protože program začíná v kolik?
1: 11.00 a budou to nejkrásnější narozeniny. Hned začne Tonda Novotný divadlem. No a pak už to pojede, že jo, divadlo za divadlem. Divadlo apropo, divadlo u Plotny, pak bude balet, bude divadlo Bust Radka Pokornýho. Bude Ruda Hans-Wenzel, pak bude Dřevorubec, světový rekordman. Ivan Bambuškar předvede svoji krásnou činnost se sekerou. Jo? Umí nádherně prostě na rychlost tesá a seká sekerou a měl v tom velký úspěchy. No a potom taky po roce jsem pozval, ať je nějaká sranda, takže vystoupí v hlavním velkým stanu Radek Petráš se stand-upem, takže bude trošku srandy. No a večer budou tři kapely. Jari Tauber, ten je zajímavý tím, že doprovází Petra Jandu z Olympiku, když hrajou v duu. A potom vystoupí v 9 hodin, to si zapamatujte, protože to je naše největší hvězda tohohle ročníku. Přijede David Kraus a jeho kapela Gypsy Brothers, takže na to se teda mě těším i já, takže to bude skvělý. No a zavřou to JZLF, to je písecká punková kapela.
0: No tak to je parádní. Tak a to všechno sobota, neděle, teda sobota, neděle, pátek, sobota, bude to nabité, vstupné, to je na celý festival, nebo se dá se hned na jeden den, na druhý?
1: Prosím tě, je úplně ideální, když si ty zájemci a posluchači najdou naše webové stránky www.mirotické setkání

0: jediný vstupenky, ty vycházejí, bych řekl, úplně nejlíp, protože my nepočítáme, kolik má rodina dětí a lidí, takže když přijdete jako rodinka, tak prostě pak se to rozpočítá, tak to vychází opravdu na hodně dobrý korunky. No. Je opravdu dobrý se ještě kouknout i na ticketportal.cz a tam ještě jdou koupit ještě levnější vstupenky než na místě toto.
1: Bezvadný. No a jak je to třeba s ubytováním? Můžeme se tam někde postavit stan nebo složit hlavu někam?
0: Jirko, to máme už docela vychytaný. Máme to domluvený na školním hřišti, takže tam přistavuje vždycky i Johnny Service kadibudku, takže návštěvníci si můžou postavit zadarmo. Tam zaparkujou auto a pak se projdou procházkou cirka nějakých 300 metrů a jsou v areálu celého festivalu. Takže parkování a stanování je zadarmo, a takže to je docela jako dobrá i nabídka.
1: A občerstvení taky, něco ulovíme k jídlu.
0: Občerstvení je taky zajištěný. Máme tam paní Janinu z Budějc, která, jak říkáme, zajišťuje takovou lidovku, protože jsme změnili jsme provozovatele a Janina nám to vždycky zajistí, že to je opravdu za rozumný penízky, takže jako kdo jede i z dálky, tak se nemusí bát, že potom, jak se říká, vykrvácí u občerstvení a tak. Je to fajn.
1: Tak se těšíme 14., 15., 23. Mirotické setkání u hudby a loutek. Je to tak?
0: Ano, je to přesně tak, Jiříku.
1: Bezvadný. No tak Lojzíku, já moc děkuju, že jsi nás takhle krásně pozval na ten další ročník tvého festivalu. A kam jsi mezi tím doplul?
0: Prosím tě, teď jsem úplně přesně pod Čechovým mostem a zkusím vám zatroubit, jestli chcete.
1: Určitě.
0: Vyzkoušíme to, jo.
1: No, ale troubí to pěkně.
0: Bylo
1: to slyšet krásně. Lojzíku, tak já moc děkuju za pozvánku. Měj se hezky, užívej krásně letní počasí a až budeš mít taky nějaké volno.
0: Děkuju, Jirko, děkuju za zavolání. Zdravím všechny fanoušky tvojeho rádia, vašeho rádia, Rádio Junior. A přijďte se podívat v létě v srpnu do Mirotic na náš festival.
1: 14., 15. srpna.
0: Děkuju a mějte se. Ahoj!

Naděje se nestratí, hlavně o prázdninách, to je velká naděje toho, že si odpočineme a máme na to spoustu času a máme spoustu zajímavých akcí kolem sebe. Teď jsme zmínili mirotické setkání hudby a loutek, které odstartuje 14. a 15. srpna. Máme spoustu času k tomu dát si to do diářku a naplánovat si to tak, abychom mohli být v Miroticích. Protože je to takový lidový festival, kde jsou příjemné představení, příjemné koncerty, super doprovodný program úplně pro všechny. Je to takový rodinný festival a hlavně to je všecko, jak se říká, za lidovku, protože tam nejsou ty ceny nějak moc přemrštěné. Je to opravdu příjemné a hezké. Tak to je Mirotický festival, který bude až tedy v srpnu. Ale my se za chviličku podíváme na festival, který začal dneska. A je to takový sportovní festival ve Slicklajně. Víte, co to je? Co jsou to ty lajny, jak se po nich chodí takhle ťapka? Jo, no, tak to si povíme za chviličku, protože do Hříměždic zavoláme. A nejenom to, že se tam teďka chodí po lajnách a bude se tam chodit až do neděle, hlavně se to budete moc naučit všechno. Děti mají vstupný, prostě nemají vstupný, prostě je to zadarmo. Takže doprovod něco zaplatí, dá se tam i krásně najíst, dá se tam kempovat, prostě je to parádní akce a samozřejmě koupat v lomu. A přes ten lom je natažená dlouhá lajna, tam se bude chodit, ne tedy všichni, tam budou chodit jenom ti, kteří už mají něco nachozeno po těch lajnách. Více si potom prozradíme za chvíli, ale ještě předtím, než budeme volat do lomu Hříměždice, tak mám pro vás připravenou vzkazovnu Rádia Junior a já čekám na písničky, které byste rádi slyšeli, tak neváhejte a pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do studia na 800 199 199. To mám úplně nejraději, když zavoláte do studia, protože si můžeme popovídat a já zjistím, co právě třeba v tuto chvíli děláte, kde prázdninujete, co už jste zažili a co máte v plánu.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz. Vzkazovna Rádia Junior.
3: Je to tady, jdeme hrát na přání. Tereska mi volala a moc by si přála písničku Anděl od Miraj, protože přesně na tuhle písničku má teďka chuť. Tak Teresko, písnička letí.

0: A máme tady další posluchačku Míšu, kterou zdravím ve vysílání Rádia Junior. Ahoj Míšo. Teda Eliško, ty jsi Eliška.
1: Ano.
0: Tak se omlouvám, Míša ta bude tady za chviličku. Tak Eliško, co budeme hrát a pro koho a vůbec jak se máš?
1: Takže mám se dobře, chtěla jsem od Kalina Praha Vídeň.
0: Bezvá. No a co děláš takhle ve čtvrtek odpoledne?
1: Jezdím na kole, já nevím, prostě volno. S kamarádem.
0: Super. A pro koho bude písnička Praha Vídeň od Kalina?
1: Takže pro bráchu, pro mě a pro všechny.
0: Super, děkuju za zavolání, posílám písničku, měj se hezky, Liško, ahoj!

0: vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: První vzkazovnu dnešního odpoledne máme za sebou, ale ta druhá na nás ještě čeká, tak pokud máte chuť na nějakou speciální písničku, neváhejte a pište nebo telefonujte 800 199 199, nebo vzkazovna@rozhlas.cz. Zkrátka dejte mi vědět a v 18.20 odehraju to, co si budete přát. Teď si dáme písničku, je tady, jo, je tady. Je tady Petr Ševčík, Jirka Kohout a myslím, že tam byl ještě Kuba. A je tady písnička Tohle smysl dává, a pak už budeme volat do Hřiměždic, kde se dějou fakt jako zajímavé věci.

0: hrát,
1: to jo,
0: budeme soutěžit,
1: si piš,
0: budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
1: Tohle to smysl dává,
2: odpokládá klub speciál,
1: vážně

0: Holky a kluci, jak jsem slíbil, voláme do Hříměždic, kde se dějou hodně zajímavé věci. Teď už mám na telefonu Tomáše Kučeru, správce celého areálu a člověka, který má na starosti velké akce. Ahoj Tome, já tě zdravím, čau čau.
1: Ahoj, ahoj pane Kohoute, dobrý den, zdravíme z Hříměždic. Mám tady vedle sebe ještě Jakuba Komsku, no? Jsme na tebe rovnou dva.
0: To je super, Kubovi právě chci taky jako volat nebo mluvit s ním, protože Kuba tam teď dělá akci vlastně před tebou ještě, s tebou a před tebou.
1: Je to tak? Je to tak.
0: Tak kdo nám kluci prozradí, co se tam děje dneska?
2: Ahoj. Nedělám to jenom já, je nás víc a děláme tady největší slacklineový festival v České republice. Máme tady trickliny, highliny, 10 metrů nad vodou, krásný počasí, sluníčko, spokojený lidi, co víc si přát na víkend, než být někde u vody a koukat na věci, které nikdy jinde neuvidíte.
0: To zní fantasticky, ale taky trochu děsivě. Lajna 10 metrů nad vodou. Pro koho je festival slacklajny určen?
2: Není to děsivě, ale všechno máme pod kontrolou, všechno je jištěné. Lom jsme celý oplotili sítí, abychom dokázali eliminovat jakékoliv riziko a zároveň, aby i rodiče si mohli trošku odpočinout od maximální pozornosti na ratolesti, takže nic nebezpečného se tady rozhodně odehrávat nebude.
1: Jsou tady připravený dva super malý slacklineový parky pro děti, kde si opravdu děti budou moc vyřádit. Ty velký liney, na to tady máme opravdu profíky z ciziny, kteří tady budou předvádět velké věci. Proběhne tady i slacklineový závod na trickline, kde půjde o hodně, je to součástí mistrovství světa, takže tady budou opravdu velký profesionálové síly, se opravdu...
2: Peru, Chile,
1: Itálie, pak tu máme hodně hustýho Poláka, jo, zložitamsky.
0: Tak kluci, pojďte mi nějak prozradit program, protože dnes to začalo, ve 14 hodin tady koukám na vaše webovky, příjezdy, registrace, ubytování, stavění stanu, tam se dá i spát.
2: Ano, máme tady v rámci akce i kemp, dá se tady přespat, přijeďte a domluvíme se. Co se týká programu, zítřek, pátek bude takový pozvolný, lidi se budou tak
1: ubytovávat,
2: říkáme tomu warm-up, jo, mošáci všechny slackliny, ale sobota to bude nabitý celý den. Začínáme speedline contestem, kdy máme tu highlineu ve výšce, jeden na jednoho, kdo rychleji přeběhne, postupuje do dalšího kola. Wow. Potom se přemístíme na tricklineu, kde, jak jsme zmiňovali, jedou světovou tour v tricklineu, takže tady máme opravdu
1: mezinárodní závod.
2: To nejlepší, co může člověk zažít z tricklineu světa.
1: Teď právě koukáme na jednoho velmi, to je z Chile, tento slackliner je nad lomem v té 10-metrový výšce a houpe se takzvaně bouncuje. Myslím, že dělá průjezd, třeba 3-metrový průjezd. Kolem už lidi
2: neuvěřitelně, jak bojuje.
1: Teď nám zrovna vzduchnul dolů, ale spadnul do takzvaného sedáku. Kluci jsou jištěný, takže ani nepadají do vody.
2: A celý den jako doprovodný program bude malý slack park, kde budou trenéři, kdokoliv, kdo by si chtěl slacklineu vyzkoušet.
1: Naučíme, ošetříme, ukážeme, předvedeme.
2: Je to tak.
0: No a jak to vypadá ten festival? To je jednodenní vstupný, nebo si můžu koupit na celý ten, ne týden, ale tady od čtvrtka, nebo na celý víkend, nebo jak to funguje?
1: Je to dvoudenní, můžete přijet v pátek. Chceme za osobu 200 korun. Samozřejmě, když přijdete autem, tak chceme ještě stovečku za auto.
2: Děti do 15 let zdarma.
1: Děláme to pro děti. Sloužíme lidi.
2: Je to jednodenní vstup. Obecně doporučuju, sobota bude stát za to zkrátka.
1: Sobota bude vrchol. Sobota opravdu bude.
2: A neděle, potom pohoda, kdo si chce ještě po obědě odpočinout u vody a dívat se na něco, co ještě nikdy v životě neviděl.
0: Bezvadný.
1: Já jenom dodám malinko, kluci, to tady opravdu, já jsem správce tohle areálu a tenhle areál je opravdu proměněn do něčeho, co tady opravdu nikdy nebylo. Je tady, kluci na tom mákli, jako to je neuvěřitelné, co tady postavili, jo. To je jako všechny druhy slackline vlastně, co existují a vypadá to tady opravdu hodně zamotaně.
0: Takže to už stojí za to, jen tak se přijít podívat, odčíhnout, co vůbec se dá a nedá, po čem se dá chodit, když se to umí. No a jak je to třeba s občerstvením a s jídlem?
1: Tak to jde asi za mnou. Máme tady perfektní stánek plážový Frája, který může nabídnout samozřejmě limonády. Snažíme se, aby lidi trošku odstoupili od toho alkoholu a i od toho onlineu, takže taháme lidi na dobré jídlo a na dobrý pití.
0: Bezvadný, takže občerstvení zajištěno. Přespat můžeme taky, asi ve stanech nejlépe?
1: Samozřejmě, nebo v autech, nebo v karavanech.
0: Bezvadný. No a program tedy se rozjíždí a ta největší topka nás čeká tedy asi v sobotu a to už brzo ráno, tedy od 9 hodin. Je to tak?
1: Je to tak. Ano, přesně tak.
0: My si dáme písničku a pak se ještě, Tomáši, s tebou bych rád zastavil u jedné akce, která nás letos v Lomu čeká.
1: Jsem připraven. No.

0: Ještě jednou přesouváme naší pozornost do Hříměždic, Dolomů, kde se dějí zajímavé akce. Právě teď tam probíhá slicklineová akce. Zjistil jsem, že je tam natažených víc než 30 line, na kterým se můžete učit, také koukat a obdivovat různé kousky. Ale to není všechno, co se o letošních prázdninách v areálu nebo v Lomu děje. Více nám o tom prozradí správce Tomáš Kučera, kterého mám právě teď ve vysílání. Ještě jednou ahoj, Tome.
1: Dobrý den všem divákům, teda všem posluchačům, omlouvám se. Tak já se opět nacházím v zatopeném Žulovém Lomu, kde 7. a 8. srpna se uskuteční high jump. Je to vrchol skákání do vody, co se týče v České republice. Je to otevřené mistrovství České republiky ve skocích do vody, kde opravdu akce je dvoudenní, můžete se samozřejmě tady ubytovat, můžete se tady najíst, staráme se o lidi dva celé dny, tady prostě budou probíhat závody a skákání do vody s tím, že v pátek se přijede nějaká kvalifikace a sobotu je grande finále, maximální výška bude tady 20 metrů, jsou disciplíny 12, 14 a 20, nebo pardon, 12, 16 a 20. Teď se omlouvám, teď jsem trošku tady zazmatkoval, ale jsou všichni zvaní, kdo se zajímají o skákání do vody. Rozhodně tady budeme předvádět i jak se skáčou placáky. Jo, to je důležité, aby se lidi naučili, jak padat do vody, když se jim zrovna skok nepovede, tak aby se zbalili a zpevnili. Já se musím teda pochlubit, že jsem začal chodit i na přednášky po školách, kde opravdu učíme lidi té bezpečnosti, protože každý 6. zlomení páteře je od skoku do vody. Je to hrozně veliký číslo a lidi si neuvědomují, že skáčou hodně často tam, kde je málo vody. To je základní problém skoka nad vody, že vždycky musí prozkoumat to dno, co je pod ním.
0: Jasná věc. Takže i to se tam lidi dozví. Takže kolik jsi říkal? 7. 8. 8. 9.
1: 7. a 8. srpna si to někdo hodně odskáče.
0: Tak jo. Tak se budeme těšit. Tome, děkujeme za pozvání a samozřejmě jinak
1: strašně děkuju, že nás podporujete.
0: Jinak v Lomu se dá skákat nebo skákat taky, ale koupat normálně celé léto. Je to tak?
1: Skákat i koupat se dá celé léto a prosím vás, skákejte tam, kde máme napsané číslovky. Jo, tam, kde nejsou napsané číslovky, není tolik vody, aby se tam skákalo. Je to takové jako detail.
0: Bezva. Tak děkujem za pozvání, mějte se moc a moc hezky a těšíme se brzy na viděnou. Ahoj!
1: Já děkuju strašně moc na pozvání a mějte se fanfárově.
0: Tomáš Kučera, správce Lomu v Hříměždicích, kde je bezvadná, krásná voda, kde se dá krásně koupat, parádní příroda. Je to super a dělají se tam opravdu super akce, tak pokud budete mít čas, buď tento víkend, anebo 7. 8. srpna na další zajímavou akci, určitě doražte podívat se, vykoupat se, užít si prázdninu.

0: Je tady čtvrtek, za chviličku je tu víkend a já mám pro vás upoutávku na Star Parádu. Finskou!
1: Ahoj, já vím, že už to na sto províš, ale pro jistotu připomínám, že Hit Paráda Rádia Junior si teď dává letní pauzu. A místo ní si můžeš vychutnávat ledově vychlazenou Star Parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Na webu radiojunior.cz je už teď poslechu šťastná 13 hitů z Norska. A o víkendu v 9 ráno a v 5 odpoledne se společně vydáme do Finska. No a bude to pořádná jízda, protože Finové naprosto zbožňují metal. Ale neboj, než se dostaneme k tvrdé metalové muzice skupin, jako jsou Nightwish, Apokalyptika nebo Lordi, tak začneme hezky po lehoučku. U virálních hitů, které valcují TikTok, legendárních DJských setů, finského popu, rocku i pecek, které bodovaly v rámci mezinárodní soutěže Eurovize. Nebo je znáš z počítačových her. A nebude chybět ani soutěž. Zaposlouchej se do 13 finských hitů a napiš mi, který se ti líbil nejvíc a proč. Odpovědi posílej do konce srpna na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Svého favorita můžeš vybírat v každém z dílů letní Star Parády, která se bude věnovat hudbě severských států. Více informací k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článcích ke Star Parádě. A co je ve hře? 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. A to se co? A to se vyplatí.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: 18. hodinka je tady, od mikrofonu zdraví Jirka Kohout. Ahoj, jdem se mrknout, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí.
0: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Rozednívající se Praha se dnes v brzkých ranních hodinách probudila do dunění bubnů početné královské družiny. Na Karlově mostě totiž už v 5 hodin ráno začaly oslavy 669. výročí položení základního kamene jedné z nejvýznamnějších českých památek, Karlova mostu. Prezident Petr Pavel dorazil na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do Městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na festivalu promítá v rámci v sekci Zvláštní uvedení. Ve Varech se prezident zdrží i večer, kdy ho čeká briefing. A jaké bude počasí zítra? Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia.

0: 18 hodin 6 minut, nedávno skončila olympiáda dětí a mládeže. No a malá redaktorka Bára Broukalová si zkusila potom, co si s Míšou Veteškovou udělala takový rozhlasový workshop, natočit rozhovor se svojí tetou Lídou Kučerkovou o sportu. Tedy o softballu a právě o olympiádě dětí a mládeže. Protože Lída byla velmi úspěšná. Pojďme si tento rozhovor poslechnout.
1: Je neděle 28. června. Jsem v Českém rozhlase, protože mám rozhovor s Lídou Kučerkovou, známou jako softballistkou. Proč hrajete softball?
2: Softball jsem si vybrala na sportovní základní škole, kde jsme dělali všichni atletiku a pak jsme si měli vybrat mezi dalšími sporty. A jelikož moje maminka hrála softball, tak já jsem se na něj dala taky a už jsem u něj zůstala skoro 30 let.
1: Jaký je rozdíl mezi softballem a baseballem?
2: Softball a baseball jsou velmi podobné sporty, jenom baseball se hraje na větších hřištích, má menší míček a nadhazovač nadhazuje pálkaři vrchem, kdežto softball má větší žlutý míček a nadhazovač nadhazuje spodem.
1: A od kolika hrajete softball?
2: Já jsem začala hrát softball ve třetí třídě na základní škole, to znamená, bylo mi 9 let.
1: Na jaký hrajete pozici?
2: No, za tu dlouhou dobu už jsem vystřídala skoro všechny pozice, ale v reprezentaci a potom v závěru kariéry jsem hrála nejčastěji na spojce, to znamená ve vnitřním poli.
1: Co vám dělá největší radost softballu?
2: Vždycky mě bavilo to, že jsme se s holkama sešli a že jsme společně po tréninku zašli třeba na oběd nebo na večeři. A teď jako trenérku mě baví, když se ty holky moje na hřišti hezky radujou a baví je to.
1: Jo, děkuju za rozhovor.
2: Taky děkuju.
0: Tak, to byl parádní rozhovor Báry Broukalové a Lídy Kučerkové. Díky za něj.

0: it's just me alone. 18 hodin, 11 minut, pojďme si poslechnout něco, ať jsme zase o kousek chytřejší. Je tady Zvídavec a Evka Sinkovičová.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Víte, co je to pemza? Jde o vyvřelou horninu, nejčastěji sopečné sklo, vzniká při sopečném výbuchu stuhnutím vroucí lávy a jejím smícháním s vodou nebo vzduchem. Pemza má neobvyklou strukturu, je to hodně pórovitá hmota. Když se na ni podíváte, tak určitě neodhadnete, že je tak lehká, jak ve skutečnosti je. Struktura vzniká tak, že když je hornina vyvržena ze sopky do vzduchu nebo vody, tak ve stejnou chvíli prudce klesne tlak i okolní teplota. Bubliny sopečných plynů zůstanou uvězněné uvnitř pemzy a tvoří většinu jejího objemu. Právě proto je tak lehká a často plave na hladině. Je tak jedinou horninou, která plave ve vodě. Vyskytuje se hlavně v nedávných sopečných vyvřelinách, třeba na Liparských ostrovech, v Japonsku, na Galapágách, ale třeba i na Slovensku. Pemza má nejčastěji světlý odstín, je zbarvena do žluta nebo do běla, může být i našedlá a tak i hnědá. Tmavě hnědé pemzy v sobě mají mnoho minerálních látek. Všechny pemzy mají drsný povrch a jsou tvrdé. Už od dob starého Říma se používala pemza ve stavebnictví, a to hlavně pro svou nízkou hmotnost a tvrdost. Odlehčovala nejrůznější stavební materiály, třeba beton. Protože je drsná, sloužila také jako nástroj k broušení a uhlazování, třeba dřeva. Od starověku taky sloužila jako hygienický nástroj pro odstraňování odumřelé kůže, hlavně na patách. Možná právě k tomuhle účelu ji mají doma i vaši rodiče, ale pemza může mít daleko širší využití. Například se dá použít k odstranění žmolků ze svetru, může pomoci i při čištění koberce nebo pohovky od chlupů po vašich domácích mazlíčcích. Je teda třeba použít velmi jemnou pemzu a před použitím ji navlhčit. Rozdrcená pemza se může přimíchat do půdy, pokud pěstujete kaktusy nebo sukulenty. Bude se jim pak lépe dařit. Půda je pak totiž vzdušnější. A představte si, že tahle hornina může provonět i váš byt. Stačí na ni nakapat trochu aromatického olejíčku a ten se pak pomalu uvolňuje do místnosti. No vážně. A dá se s ní i vyčistit trouba. Připečené kousky na kovové části trouby budou hned pryč. To je co? Pemza dokáže opravdu překvapit. Pokud vznikla pod mořskou hladinou, může tvořit i velké plovoucí kry, které mohou ohrozit lodní dopravu, třeba ucpat nějaká zařízení lodi a tak dál. V roce 2019 plul směrem k Austrálii celý 150 km čtverečních velký ostrov ze sopečné pemzy. Máte pemzu doma? Zeptejte se rodičů a řekněte jim, co pemza všechno dokáže. Ale pozor, může jít i o pouhou napodobeninu. Ta má pak sice nejrůznější barvy, ale tak šikovná jako ta sopečná už není. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, co je to pemza, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!
0: Hned po zvídavci další zajímavost a tu nám prozradí Petr Týbl, jeden z hlavních organizátorů seriálu Běhej lesy. Ahoj Petře.
3: Ahoj Jirko.
0: Tak za dva dny se sejdeme na Klínovci. Tedy ne úplně takhle přesně. My už se tam sejdeme zítra, protože zítra speciálně z Klínovce budeme vysílat klub Rádia Junior, takže my už se uslyšíme zítra v 17.00. Ale pojď nám prozradit, co nás na Klínovci v sobotu čeká, protože v sobotu budou ty nejdůležitější věci se tam pod lanovkou odehrávat.
3: Přesně tak. Jsme v polovině seriálu, neuvěřitelně to letí. Už vlastně čtvrtá zastávka této sezóny. Klínovec, sejdeme se tam, jak jsi správně říkal, už zítra, kolem 18. hodiny se vlastně začnou vydávat čísla. Máme velkou radost, že bude už probíhat i přímo vysílání Rádia Junior z místa. Máme připraveno spoustu zajímavých hostů, spoustu skvělých běžců, takže určitě poslouchejte od 5 hodin až do 8. A co se týče soboty, tak tam startujeme už v 8 ráno otevřením areálu. Program Radio Junior taky vlastně navazuje na to krátce poté. A čeká nás ta klasický setup dětských závodů a tří dospěláckých tras od 6 km přes 11 až po 23. Mám velkou radost, že to vypadá, že po těch možná někteří, kteří už byli na místě v minulých letech, si pamatují, že jsme zažili na místě buď to úmorná vedra nebo velké krupě deště, tak letos to, musím zaklapat na zuby, vypadá na dobré běžecké počasí v rámci možností na červenec, takže i v tomhle směru by to mohlo být fajn. A čeká nás samozřejmě specifikum běhy lesy Klínovce a to je start s pomocí lanovky, takže takový unikát, kdy na ten první kopeček pomůžeme všem závodníkům lanovkou a tam až vlastně od startu nahoře jim měříme přes časový koberec začátek trasy. Navíc nahoře bude ještě DJ, to můžu prozradit, který tam trošku rozproudí atmosféru, takže si tam můžete trošku zatancovat, nabudit se a pak, až se vám bude chtít, tak vyběhnout vstříc trasám.
0: Tak to zní zajímavé. Já jsem se právě chtěl zeptat, jaké plánujete počasí, protože opravdu buď bylo úmorné vedro, anebo zase loni si myslím, že to docela krásně propršelo, že bylo zase docela chladno, takže letos to bude taková nuda.
3: No určitě spírka s sebou, náš speciální klímek na vodu, bez toho vás nepustíme, nebo respektive je dobré se hydratovat, nebude úplně nějak chladno, přece jenom jsme v půlce července, ale vypadá to, že by to mohlo být daleko příjemnější než v těch minulých letech, že se to užijeme jak na těch dětských závodech, které teda jsou dole, a nicméně děti se svým startovním číslem také mají možnost si pak vyjet lanovkou, třeba podpořit i rodiče a děti vlastně běhají primárně dole v té lesní části krásně ve stínu, takže je to takhle hezky rozdělené, užije si to celá rodina od rána až do pozdního odpoledne, kdy končíme oblíbenou tombolou a skvělýma cenama.
0: Takže lanovka je k dispozici zdarma pro účastníky běhy lesy, pro závodníky, je to tak?
3: Ano, přesně tak, se startovním číslem se vlastně dostanete nahoru. A ta lanovka je, pokud se nepletu, vlastně otevřená přímo jenom pro nás v rámci závodu běhy lesy, takže z toho celého skriálu jezdí většinou z té druhé strany kopce na Klínovec, takže jenom tady pro nás vlastně otevřená lanovka, která se jmenuje Dámská, tak je otevřená čistě pro závodníky běhy lesy, takže je super to využít.
0: Jsou ještě nějaká volná startovní čísla?
3: Jirko, potěším vás tentokrát. V našich předešlých rozhovorech jsem bohužel nemohl nikoho moc navnadit dojet na místo si zazávodit, respektive koupit startovné ještě. Teď je ta situace trošku jiná. Zbývá nám ještě 50 míst na dětské závody, takže kluci a holky, pokud nás posloucháte, nemáte ještě plány na víkend, tak poproste mamku s taťkou. Máme ještě posledních pár volných míst na ty dětské závody, takže je možné se

0: Ostravy na ten sobotní závod, ale řekl si, že jsme teďka v půlce, kam vyrazíme po Klínovci.
1: U Klínovci nás čekají Beskydy, konkrétně závod na bílé 1.8. A pak ještě na konci léta uzavřeme to letní období prázdninové v Jizerských horách běhy lesy Jizerská a následně se přesuneme na Šumavu, železná ruda a celou sezónu zakončíme tradičně v Lednici, kde si to oslavíme i společnou afterparty, kde jsou ty závody, co se týče převýšení s nejmenší zátěží, takže tam si to užijeme všichni do světa. A tam už se také blížíme vyprodání, takže doporučuji kouknout na stránky běhylesy.cz a rychle si zajistit svá čísla, protože máme velkou radost, že v tomto ročníku se závodní listiny velmi rychle plní a vypadá to na rekordní ročník celé 12-leté historie běhylesy.
0: Takže rychle zarezervovat startovní číslo. Startovní čísla můžete také vysoutěžit i ve vysílání Rádia Junior, tak pozorně poslouchejte. Petře, já moc děkuju za povídání a rovnou asi můžu slíbit, že nějaké startovné budeme soutěžit i zítra v tom živém vysílání na Klínovci. Díky moc a těším se na další zastávku Běhej lesy.
1: Díky, mějte se hezky, ahoj.
0: Petr Týbl, hlavní organizátor Běhej lesy, nám prozradil, jak to bude vypadat tento víkend. Já bych vás ještě jednou chtěl pozvat, abyste dorazili. Doražte v sobotu, to samozřejmě půjde o tu hlavní část té běžecké zastávky, ale když přijedete v pátek, tak si společně taky užijeme parádní jízdu.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Je to tady a jdeme na to. První písnička, ta je pro Marťu a míří do Řecka.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: A další písnička je pro Adelku, je to Katy Perry. Tak Adelko, všechno nejlepší k narozeninám.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Máme po vzkazovně, je tady četba na pokračování a nás čekají Strážci mýtů, 9. část 20-dílné série. Já vám přeju ničím a nikým nerušený poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Konečně se udělalo krásně a deštivá beznaděj byla rychle zapomenuta. Slunce, hojnost zvěře a lesních plodů oběma chlapcům rychle vraceli sílu. Dobroslav učil Martina střílet z luku, opracovávat šípy, vyvrhovat a stahovat zvěř, kterou lovili. Lidé v táboře si na Martina zvykli a pátravých, kradných pohledů ubylo. Oběma vojvodům, Čechovi a Lechovi, se kluci však raději vyhýbali. Po sestrách Kazi, Tetě a Libuši se slehla zem. Hrozba, že se jejich otec dozví, jak se toulají celým táborem, asi zapůsobila. Dal bych svůj luk na to, že nás právě teď pozorují. Dobroslav nezapomněl na pohanu, které se jim od krokových dcer dostalo. Vždyť je to jedno, jsou neškodné, zastával se jich Martin. Mezi šípy, které pod dohledem svého učitele vyřezal, nosil v toulci jeden menší, s bílými pírky. Libušin. Pro štěstí. Nemáme se za co mstít. Smáli se mi právem, držel jsem luk jako kopyto. Martin schválně vracel hovor k sestrám, chtěl se o nich dozvědět co nejvíc. Žena se muži nesmí nikdy posmívat, zamračil se Dobroslav. To by měla slyšet Karla, ujelo Martinovi. Kdo je to Karla? Zbystřil okamžitě Dobroslav. Nikdo, jen vzpomínka. Martinův tón odradil Dobroslava od dalších otázek. Dorana okamžitě poznala, kolik uhodilo. Martin se toulal v myšlenkách, kdesi daleko, a Dobroslav se hned vyplašil. Myslím, že nastal čas, Dobroslave, povzbudivě pokývla na syna. Dobroslav přinesl z vozu cosi zabaleného v přikrývce. Dorana přihodila dříví na oheň a plameny zářivě osvítily Martina, který pomalu vymotával nádherný velký luk. Dobroslav ani nedýchal, s napětím pozoroval každý záchvěv jeho tváře. Kde jsi to vzal? Vykoktal Martin. Už dokázal ocenit krásu a sílu zbraně. Dobroslav rozpačitě zvedl oči v sloup. Vyřezával ho potajmu. Celé noci prozradila Dorana, která byla na svého syna moc pyšná. Martin něžně přejel prsty opracované dřevo a postavil luk na zem. Dosahoval mu téměř po ramena. Je mnohem větší než ten tvůj? Je to luk bojovníka, vydechl šťastně Dobroslav. Nejsem bojovník a nejsem ani lovec, prohlásil vážně Martin. S tím ulovíš i srnce, pak se staneš lovcem, přešel to Dobroslav. Podíval se Martinovi do očí a zvážnil, je to silná zbraň. Jak může tušit, že budu potřebovat zbraň? Pomyslel si Martin, ale nahlas řekl, ještě mi nikdy nikdo neudělal tak nádhernou zbraň. Jako bys někdy nějakou zbraň dostal. Dobroslav se jen tetelil, věděl, že být obdarován z hlubokého přátelství je dar na celý život. Je to slib i pouto. Vyrazíme na lov hned zítra ráno. Udělám, co řekneš. Mladší vždycky musí poslouchat staršího bratra. Většího poděkování se Dobroslavovi nemohlo dostat. Martin ho konečně nazval svým bratrem. Dokonce starším bratrem. To je víc než bojovník po jeho boku, než přítel, než všichni ti, které znal od malička. Tohle všechno je obsaženo v tom zázračném slovu bratr. Netušili jsme, že jsi tak šikovný, ozvalo se ze tmy. Je nadmíru krásný. Třeba se už konečně naučí střílet. Ta nejmenší prostořeka nesměla chybět. Oba byli rázem ve střehu. Dobroslav vytáhl z ohně hořící větev a posvítil do tmy. Docela blízko v nočním oparu se rýsovaly známé siluety tří malých děvčátek. Kazi, Tety a Libuše. Martin si oddychl. Tatínek posílá tuhle kýtu s mnohým poděkováním a vzkazem, že mu její mast a odvar tuze pomohli. Kde je Dorana? Zeptala se Libuše. Nejstarší Kazi se prohýbala pod tího balíku, který měla neobratně přehozený přes rameno. Martin ji galantně zbavil břemene a ona se na něj vděčně podívala a ústa se roztáhla v důvěřivém úsměvu. Tyhle byliny jí přirožnění dodají chuť, že na ně nezapomenete, dodala mile. Než stačil Martin poděkovat, ozval se Dobroslav. Moje maminka zná byliny nejlíp ze všech. To bys mohla už vědět, Kazi, bylinkářko.
Vždycky se ráda přiučím něčemu novému, milá Kazi, přerušila Dora na svého syna. Pod její laskavostí táli ledovce, v skutku zvláštní vůně, jestli se se mnou podělíš o tajemství všech druhů, budu ti vděčná. Povečeříme pospolu, je toho dost pro všechny. Nemám rád, když u našeho ohně sedají cizí lidé a ještě jim máme připravovat večeři, neskrýval Dobroslav svou rozmrzelost. Pohlavek byl lehký, jako by mu o hlavu zavadila motýlí křídla. Nejsou cizí. Krok je vážený muž a své dcery vede spořádaně a přísně. Jsou chytré a pracovité, pokárala ho matka. Aspoň, že Mirtín nic nenamítá. Já... Martin začal koktat. Stál proti ním, díval se z jednoho na druhého a myslel jen na to, jak je má oba čím dál víc rád. Poprvé ho napadlo, že je jednou opustí. Vzal Dobroslava kolem ramen, druhou ruku obtočil Doraně kolem pasu a přitiskl si je oba k sobě. Ten večer byl plný překvapení. Kazi s tetou se točili kolem Dorany. Ta nešetřila chválou, pořád se jen smáli a Libuše je co chvíli spražila pohledem, ale pro její bojovnost tu dnes večer nebylo místo. Martin z nich nespouštěl oči. Horečně se snažil vzpomenout, co všechno o těch slavných sestrách slyšel nebo četl. Kazi, teta, Libuše, tři krokovy dcery, z nichž Libuše, ta nejdrzejší a nejotravnější, jak se o ní vyjadřoval Dobroslav, jednou usedne na trůn. Kazi byla nejstarší a odmala se učila znát byliny, vynikala v lékařství a v ještectví. Mladší teta vyznávala všelijaké pověry a bohy. Budu ráda, když dívky odvedete a předáte rodičům, patří se to, připomenula Dora na chlapcům dobré vychování, když se navečeřeli. No jistě, jsou to ještě děti, blahoskloně přitakal Dobroslav. Povzbuzeny Doraninou přátelskou laskavostí ztratili Kazi a teta před Dobroslavem strach i ostych. Neustále mu něco vyprávěli, překřikovali jedna druhou a nevšimli si ani, že jim Dobroslav ani jednou neodpověděl. Libuše se držela stranou. Martin levou rukou svíral malou dlaň Kazi, pravé ruky se ho jako klíště držela teta. Naučím tě, jaké si máš pokládat byliny na krvavé rány, Kazi svítily oči. Nejdřív se musí naučit bránit před zlými duchy. Jsou všude kolem nás, nevidíme je, ale můžeme je cítit. Teta se dramaticky zastavila a rozhlédla. Někdy zahlédneme jen oči. Nevíme, komu patří a nevíme, proč se na nás dívají. Dobroslav se neslyšně přikradl zezadu k tetě, vypoulil oči a zahýkal jí přímo do tváře. Neboj se, kdo se směje naposled, špitlí do ucha Martin. Už se nikdy nezasměje, zašeptala vyplašená teta. To už bylo i na Martina moc, objal tetu. Ten se směje nejlíp. Tak to budu já. Já se směju vždycky poslední, nasadila tomu korunu Kazi. Něco ti ukážu. To mi dělal tatínek, když jsem byl malej jako ty. Než stačila Kazi něco namítnout, vzal ji Martin za ruku a za nohu a roztočil se s ní dokola. Letadlo letí! Zase se zapomněl, ale nikdo si toho slova nevšiml. Teta pištěla nadšením a Martin se točil stále rychleji. Zář ohňů se mu slila v jednu žluto-červenou linku, obrysy postav vnímal jak na kolotoči. Všechno kolem něj se komíhalo, unikalo a znovu se vracelo. Kromě jediného pevného temného bodu, který jakoby byl mimo veškerý prostor a pohyb. Při každé otočce doufal, že to byl jen klam. Naopak, ta černá nehybnost nabývala stále ostřejších kontur postavy, jakoby nějaká žena vstala od ohně a upřeně se na něj dívala. Zastavil se, svěsil ruce. V tu chvíli se žena otočila a než ji pohltila tma, plameny nejbližšího ohně stačily ještě ozářit její husté, dlouhé vlasy, barvy zlátnoucího obilí. Musíme se vrátit, je zima, řekl studeným hlasem Martin a pustil Kazi do trávy. Zase to přišlo.
Jakoby na Martina sáhla ledová ruka. Přestal mluvit, pohled zesklovatěl. Uzavřel se. Dobroslav to ihned poznal a rychle zasáhl. Povídal si s dívkami, dokud je nepředal Krokovi a nevyřídil pozdravy a poděkování od Dorany. Dobroslav a Martin se ztratili mezi vozy. Vyhýbali se ohništím i lidem. Martin se neustále rozhlížel, stín té ženy však cestou zpátky nezahlédl. Neviděl její oči, nevěděl, jestli to byla Morana. Beze slova vlezl na své místo ve voze a přetáhl pokrývku přes hlavu. Dobroslav se stočil vedle něho. Když se Martinovi zdálo, že Dobroslav usnul, neslyšně vyskočil z vozu. Chlapec však zahlédl, jak se Martin opřel o kmen staletého dubu a splynul s ním. Nekonečnou dobu stál Martin bez hnutí a zíral do tmy. Dobroslav napětím sotva dýchal. Bylo tak strašné nevědět, co se děje. Konečně se Martin pohnul a jako kočka se ztratil ve stínu stromu. Dobroslav se neslyšně svezl z vozu. Neviděn, v nejtemnějších stínech pohyboval se Martin po tábořišti a za ním se plížil roztřesený Dobroslav.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina je tady, jde se sportovat. Prázdniny jsou v plném proudu a tak mě napadlo, že bychom si mohli vyzkoušet vodní lyžování. Český olympijský tým mě zavedl ke krásnému jezeru, kde se pořádají závody ve vodním lyžování. Pojďme si o vodním lyžování něco říct, zjistit, jak se tenhle ten sport dá provozovat, od kolika let a pro koho je vhodný. No a samozřejmě o sportu si nebudeme jenom povídat. Vodní lyžování také vyzkoušíme. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou nejen sportovní hodinku přeje Jirka Kohout.

0: Vodní ski klub Neratovice, to je místo, kam jsem se dnes vydal, abychom vyzkoušeli vodní lyžování a hlavně se o něm něco dozvěděli. Aleš Polidor, předseda klubu, zrovna tady sedí u člunu a svačí, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Mohl bys nám představit váš klub?
1: Náš klub je klub vodního lyžování, který je přidružený pod té Neratovice, což je celek a sdružení několika klubů, jako je jachting, jako je stolní tenis, normální tenis, volejbal a další sporty. Ta tělovýchovná jednota odchovala mnoho špičkových sportovců, olympijský jachtařky, Adama Sedlmajera, našeho odchovance vodního lyžaře, který byl dvakrát mistr světa v kombinaci a držel světový rekord v kombinaci, pětkrát titul mistra Evropy a je tam mnoho dalších nadějných jakoby závodníků, jak ve veslování, tak i v těch dalších sportech.
0: A jaký ty máš vztah k vodnímu lyžování?
1: Mám k němu kladný vztah, protože jsem začínal v tomto klubu jako 9letý kluk, takže vlastně je to u nás v rodině dědičná záležitost, lyžuje jak můj syn, tak moje dcera a jsem tady vlastně v tom klubu 40 let.
0: Já tady koukám na dvě obrovské lyže. V jakých disciplínách se vůbec vodní lyžování provozuje?
1: Vodní lyžování se provozuje ve třech disciplínách. Jedna z nich je skok, na to jsou ty dlouhé lyže, pak to jsou ty krátké trikové lyže, na kterých se dělá triková jízda, nebo figurální jízda, nebo akrobatická jízda. A pak je ještě taková jedna úzká dlouhá lyže a ta je na slalom. Což jsou vlastně tři základní disciplíny. Trikovou jízdu jsem popisoval, že jsou dva průjezdy po 20 vteřinách, kdy závodníci v těch 20 vteřinách musí udělat co nejvíce triků ve správném provedení s nějakým koeficientem obtížnosti a bodový rozhodčí určují to, jestli to je v souladu s pravidly nebo není. Skoky jsou disciplína, kde se měří jednoznačně vzdálenost skoku, nehraje tam roli styl nebo něco podobného, takže se ta délka toho skoku měří pomocí technologií na přesnost jednoho decimetru. A pak je slalom, což je princip té jízdy takový, že je 6 bojí, které ten závodník objíždí. Na každé straně jsou 3, překříží vlny a objíždí 6 bojí. U těch malých kategorií dětských se začíná tak, že je nějaká počáteční rychlost a lano délky 18 metrů 25 cm a ta rychlost se po 3 km za hodinu zvyšuje až u mužů na rychlost 58 a u žen na rychlost 55 a pak se to začne ta obtížnost tomu závodníkovi zvyšovat tím, že se zkracuje to lano z těch 18 metrů na 16, 14, 13, 12, 11, 10 metrů a to už jsou ty špičkový výkony někde na mistrovství světa nebo Evropy.
0: No mně se to moc líbí, mě si nadchnul, kdybych chtěl s vodním lyžováním začít, jak na to?
1: Ideální najít si webové stránky našeho klubu, objednat se přes telefon nebo přes e-mail s dotazem, že mám zájem si zkusit vodní lyžování a domluví se termín a tady u nás to proběhne po domluvě toho termínu s nějakou základní instruktáží a za zápůjčkou samozřejmě vybavení.
0: Od kolika let mohu jezdit na lyžích?
1: Máme závodníky, kteří jsou velmi mladí, je jim třeba 5-6 let, ale ideální doba začátku pro to lyžování se udává zhruba 6 až 8 let, ale ani pozdější věk 9 nebo 10 let není vyloženě špatně. Ukázkou toho byl právě zmíněný Adam Sedlmajer, který začínal relativně později, téměř 10 letech a přesto potom díky svojí šikovnosti a cíle vědomosti dosáhnul takových úspěchů.
0: V čem je vodní lyžování jiné nebo originální než jiné sporty?
1: Je to jiné v tom, že je tam potřeba skloubit v podstatě všechny sportovní dovednosti, ať je to jakoby rychlost, vytrvalost, nějaká dynamika, výbušnost, koordinace, prostorová orientace a síla. Takže vlastně jako, když to porovnám s ostatníma sportama, tak bych řekl, že málo který sport združuje všechny takhle ty potřeby toho lidského těla k tomu, aby to vypadalo tak, jak to má vypadat.
0: Vodní lyžování trénuje se jenom na vodě nebo i mimo?
1: Vodní lyžování se trénuje především na vodě, ale má samozřejmě i suchou přípravu, nějakou metodickou přípravu i psychickou přípravu, takže samozřejmě je ideální udělat kvalitní zimní přípravu, ideální gymnastika, atletika jako doplňkový sporty, ale klidně i tanec, na tu koordinaci je dobrý a potom samozřejmě klasická příprava, jakoby běh, kolo, cyklistika, to všechno tam jakoby je důležitý a je to podpůrný pro ten rozvoj toho sportu. Nicméně to lyžování má takové specifikum, že ať uděláte posilovnu a zimní přípravu jakoukoliv, tak při těch prvních jarních jízdách ta zátěž toho těla je taková, že ty svaly tam jsou, se zapojí se svaly, které normálně nejste schopní připravit, takže těch prvních pár jízd na jaře bolí skoro každýho.
0: Jaký by měl mít vodní lyžař předpoklady, aby mohl být dobrý?
1: Měl by mít ty předpoklady tam jsou samozřejmě jakoby jich mnoho, jako ve všech sportech. A to, co teď řeknu, tak je taková jakoby možná univerzální formule, která se dá implementovat vlastně prakticky na kteroukoliv činnost, ale to tady jakoby vysvětluju těm malým dětem. Říkám tomu takový jakoby Alesiho trojúhelník, to je moje přezdívka, tak takový Alesiho trojúhelník, a je tam v podstatě podstata to, že ve chvíli, kdy hodně lyžuju, tak dospěju do toho bodu, kdy mi to hodně jde, ve chvíli, kdy mi to hodně jde, tak mě to hodně baví a ve chvíli, kdy mě to hodně baví, se vracím na ten zpátky ten vrchol, že hodně lyžuju. A takhle se to pořád točí a ve chvíli, kdy tady ty vrcholy toho trojúhelníku fungují a doplňují se, tak je to ten předpoklad, že to tomu závodníkovi půjde někomu dříve, někomu později, někomu rychleji, někomu pomaleji, ale půjde. Je to takový zaklínadlo.
0: Je to finančně hodně náročný sport?
1: Není úplně levný, když bych ho porovnal třeba asi s atletikou, tak bude určitě jakoby dražší, ale není zase úplně dramaticky drahý.
0: Co všechno k tomu potřebuju?
1: Tak do začátku, když začínají lyžovat malé děti, tak není potřeba v podstatě nic moc, protože tady to základní vybavení dětské máme. Máme i nějaké základní neopreny, vesty, lana. Pro ten začátek toho závodníka vybavíme a máme samozřejmě vizi ty malé děti a ty malé závodníky podporovat finančně a hmotně, co nejdéle to půjde.

0: David Novotný z Českého olympijského výboru kouká na exhibici vodního lyžování. Jak se ti to líbí, Davide?
1: Já jsem z toho úplně nadšený. Pro mě je to vlastně premiéra, kdy vůbec vidím živě vodní lyžování. A teďka tady máme exhibici ve skocích. Hrozně bych se ho chtěl vyzkoušet.
0: Olympijský den se slaví každoročně 23. června po celém světě. Jak se ti líbí tahle ta oslava právě přímo s vodním lyžováním?
1: Já jsem rád, že jsme zvolili tady tu oslavu. My se snažíme každoročně vybírat nějaký klub a vždycky, aby to byl trochu jiný sport. A tím, jak je dneska vedro, tak jsem rád, že jsme zrovna tady u vody, protože lidi si tady můžou i vykoupat, takže naprosto ideální. Vyšlo to krásně.
0: Říkal jsi, že je to tvoje premiéra. Vyzkoušíš se taky vodní lyžování?
1: Dneska tady máme závody, takže si myslím, že na startovní listinu už mě nikdo nedopíše, ale už jsme tady s místníma domluvený, že pak můžeme dorazit nějaký den a vyzkoušet si tady vodní lyžování.
0: Dobře, tak držím palce.
1: Děkuji.
0: Petra Kučerová z Českého olympijského výboru. Petro, ty lyžuješ od malička?
2: Ano, už od 5 let. Ještě jsem neuměla ani pořádně plavat a tohle mě strašně chytlo.
0: A jak jsi se k tomu sportu dostala, nebo kdo tě k němu přivedl?
2: Tak přivedla mě k němu moje sestřenice, Martina Gerenčery, která taky doteďka lyžuje. A vlastně spolu tady teďka momentálně trénujeme zase naše děti, novou generaci.
0: A jak se jezdí na vodních lyžích?
2: No, je to silový sport, je to možná trošku náročný zprvu, ale je to jako skvělá zábava, skvělý letní sport za mě. A jezdí se tak, že se začíná na 2 lyžích, vyjíždí se z vody, táhne vás vlastně na laně člun. On vyjíždí pomaličku, takže ty děti učíme tak, že nejdřív sedějí na bobečku, pomalu se nechají vyvíst tím člunem, pak hezky si stoupnou a pak už to jde s nima snadno. Objedou celý jezero a pak učíme na jedné lyži, učíme nový triky přes vlnu, mezi vlnama.
0: A co je tak nejsložitější, na jedné lyži, nebo takhle jsem tady viděl, že holky a kluci i docela v útlém věku jezdí za jednu nohu a za nohu přivázaný.
2: Jo, to je ta disciplína právě triky, tam jezdíme na takový kratší, trošku tlustší lyži, aby jsme právě měli lepší stabilitu a tam jsme schopni jet i za tu jednu nohu a děláme takový trošku akrobatický cviky za ruce i za nohu. A pak ta jedna úzká dlouhá lyže, tak s tou jezdíme vlastně skrz slalomovou dráhu a objíždíme boje.
0: A na které lyži nebo lyžích se skáče?
2: Skáče se na takových poměrně dlouhých 2 lyžích, zase aby to bylo stabilnější, ale to už je jakoby pro starší děti, ty můžou opravdu až od 12 let skákat.
0: A jak daleko skáčou?
2: No, to je různý. Ze začátku skáčou třeba 10, 12, 15 metrů, ale dneska tady vlastně na téhle akci máme Ondru Kalinu, který skočil, myslím si, dneska okolo těch 50 metrů.
0: A čím tebe tady ten sport jako okouzl, že jsi u něj zůstala doteďka a vlastně trénuješ sebe a další generaci?
2: Já jako asi miluju léto, miluju vodu. A tohle prostě spojení je úplně boží. A ten sport je takový, není to jako jednostranný. Vlastně tím, jak trénujeme všechny 3 disciplíny, tak je to tak různorodý, že fakt mě to pohltilo na celý život. No.
0: Jak se trénuje vodní lyžování?
2: Trénujeme někdy i 5x v týdnu. A trénujeme tak, že teda vždycky jedno dítě třeba je na vodě, druhý se už tady rozcvičuje, máme tady trenažer připravený pro děti a jezdí třeba takový 20-minutový, 30-minutový jízdy v létě, pak když na to máme celý den, ty děti tady opravdu tráví celý den, tak u toho skáčou na trampolíně, připravují se právě i na břehu, potom si dají jednu tu 30-minutovou jízdu a třeba za 2 hodinky si dají další 30-minutovou jízdu, protože jak je to silový sport, tak to jako nelze dělat třeba hodinu a půl na té vodě.
0: A to těch 30 minut jezdíš, anebo občas spadne?
2: Jo. My tak jako říkáme, že kdo nepadá, tak nejede naplno. A takže když se chceme naučit nový cviky, tak je potřeba trošku i padat u toho.
0: Tak a jdete na vodu s tím, že budete trénovat nějaký konkrétní třeba trik?
2: Mm-hmm. Jo, vlastně my se učíme od těch nejjednodušších obratů, to jsou obraty o 90 stupňů, potom obraty o 180 stupňů, až prostě po 7, říkáme, děláme různý přeskoky přes vlny s těma obratama, až se dostanou ty děti postupně třeba i k saltům.
0: A když člověk spadne do vody, tak ty lyže má nějak pevně na nohou nebo neuplavou, neutopí se?
2: My máme takovou jakoby plastovou bodku, která je tam. Vypadá to, že je napevno, ale je opravdu nastavená tak, že když je nějaký horší pád, tak ona vám vypne to vázání. Takže pak jakoby tomu člověku se nic nestane.
0: A lyže plavou.
2: A lyže plavou.
0: Takže se neutopí. A je potřeba nějaké ochranné pomůcky, já nevím, plavací vesta nebo třeba přilba, nějaké chrániče?
2: U těch maličkatých dětí jezdíme určitě s vestou, až když jsme úplně jistí, že umějí perfektně plavat, že zvládnou jakoby manipulovat i s tou lyží ve vodě, dokážou si sami chytnout hrzdu, sami jako se v tom nějak už pohybovat, tak pak teprve sundáváme tu vestu, protože na ty obraty je to vlastně mnohem lepší, když člověk okolo sebe už nemá nic. Ale třeba na tu disciplínu slalom, tak tam je opravdu povinná vesta a na disciplínu skoky je povinná i helma.
0: A co

0: člunem, akorát to nemá ty vlny, takže ty děti vlastně musí vyvinout trošku větší jakoby sílu, aby skákaly třeba ty věci a za ten kratičkej bazén stihnou třeba 2-3 cviky, ale i to je jako super, že jsou na té vodě, mají pocit z té hrazdy, dokážou ty obraty tam udělat. No.
1: To je super, a které bazény mají takové navijáky?
0: No, my jsme vždycky jezdili do Ústí nad Labem do bazénu, teď teda a pak s malinkýma dětma ještě tady do Neratovického bazénu a teďka na další sezónu budeme přemýšlet kam, no, protože v tom Ústí už to nefunguje, ale budeme vymýšlet na zimu další alternativy. No.
1: A máte třeba nějaké jiné alternativy, jako nějaké zimní soustředění, třeba snowboard nebo klasické lyžování?
0: Spoustu našich holčiček chodí na gymnastiku a to jako doporučuji, to je prostě skvělá průprava pro všechno. Takže ta gymnastika, ta tady hodně frčí. Ale třeba já jsem k tomu ještě vodnímu lyžování dělala latinskoamerické tance. Takže je taková individuálnější příprava, nemáme úplně jako takovej sjednocený zatím koncept po té České republice, ale jako snažíme se dbát na to, aby každý ten závodník přes zimu nějakou tu sportovní aktivitu měl.
1: Dají se latinskoamerické tance uplatnit třeba u rozhodčích?
0: No, tak úplně ne, není to stejný. Tady vlastně se opravdu hodnotí to, jestli ten cvik uděláme správně, jestli ho správně skočíme, správně dotočíme. To u těch latinskoamerických se vlastně hodnotil i výraz a podobně, takže úplně ne, bohužel.
1: Na vodním lyžování se výraz nehodnotí?
0: Bohužel, ale můžeme tako mrknout.
1: Máte nějaký nábor pro děti?
0: Každoročně děláme takhle ty akce, kdy jako zveme i děti, ale my teďka opravdu těch dětí už máme teda opravdu plno, takže my spíš pracujeme s tím, že teď tady máme jako hrozně moc maličkých dětí a je to náročný vlastně za celý den se všema odlyžovat. Ale po celé České republice jsou teďka jako kluby, který ty nábory taky dělají a jako hrozně si přejem, aby přišli další noví vodní lyžaři.
1: Tak děkuju. A přeju hezký léto.
0: Já moc děkuju a vám přeju taky skvělý léto.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
2: Jedna z nejlepších českých vodních lyžařek, Klaudie Kmentová, a její tatínek Libor Kment, hosti dnešního klubu Rádia Junior. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: A co ty, Libore, jak vidíš cestu tvé dcery v tom vodním lyžování?
4: Tak bylo to náročný. Ona si to vodní lyžování vybrala sama. Ve 4 letech, když jsme někde u vody prostě jako hobby lyžovali, tak to chtěla zkusit a od té doby to chytlo. A vlastně teď jsme, kolik už to je let, 14 let nebo 13 let, jsme trávili u vody. Právě jsme hodně trávili tréninkama, závodama. Teď jezdíme vlastně po celém světě a je to náročný.
2: Klaudie má také spoustu úspěchů, které za svou kariéru pozbírala. Můžeš se pochlubit?
3: Tak jako takový největší úspěch považuji určitě mistrovství Evropy, kde jsem vyhrála první místo v kategorii nebo v disciplíně triky, a taky jsem byla třetí ve slalomu v tom stejném roce, a další 2 medaile z Evropy mám z dřívějších let. Tak.
2: Teďka tě je 19 let.
3: Ano, přesně tak.
2: A už závodíš mezi dospělákama?
3: Je to tak, do 21 let kategorie.
2: Co teď plánuješ?
3: Tak já teďka dokončám maturitu, takže teďka se mi otvírají dveře do toho světa, takže je přede mnou velké rozhodování a uvidíme. Uvidíme, co to přinese.
2: Naznačíš něco Amerika nebo něco jiného?
3: Jsem přihlášená na školu do Ameriky a ještě nejsem přijatá, takže uvidíme, ale tam směřuju.
2: V Americe je vodní lyžování hodně rozšířené, kort takhle na studiích.
3: Je to tak, je tam hodně škol, kde mají vodnolyžařské týmy, a právě jsou tam i různé závody mezi univerzitami, a takovým centrem je hlavně ta Florida, protože tam je hrozně moc jezer, hrozně moc lyžařských škol, a takže právě proto Amerika.
2: Tatínek prozradil, že jsi si vodní lyžování vybrala sama, je to tak?
3: Je to tak, byla to úplně přirozená cesta a jednou jsem se na to stoupla a už jsem neslezla.
2: A co na to říkali vaši, když jsi řekla, já budu lyžařka, vodní?
3: Tak myslím si, že ze začátku se o mě trošku báli, hlavně mamka, ale hlavně táta je takový vodní živel, takže si myslím, že se mu to líbilo.
2: A co taťka vodní živel, co dělá za vodní sporty?
4: No tak my jsme k tomu lyžování vlastně přes nějaký wakeboard a windsurfing, a tak prostě u vody trávíme opravdu spoustu času, a pak jsme vlastně díky Klaudě zase tak nás k tomu přitáhla, k tomu vodnímu lyžování, jsme se mu začali věnovat tak jako hodně intenzivně. A vlastně jak to byly těch 12 let takový, nebo 13 let ten nejhlavnější vodní sport, protože jsme jezdili po tréninkách, po závodech, a ještě bylo vtipný to, že vlastně oni závody seniorský jsou společně s juniorama nebo tady s těma dětma, takže my jsme spolu i závodili, takže to bylo super, že jsme jezdili spolu i po závodech. No a takže je to skvělý, že dneška můžeme spolu jako strávit ten čas a sportovat, a říkám, jezdíme i po světě, jezdili jsme prostě spoustu měsíců, jsme strávili v Chile, na Floridě, tréninkama i závodama, a skvělý, že to děláme spolu.
2: A co říkáš tomu, že půjde Klaudie možná do zahraničí, do Ameriky?
4: No, tak já jí to přeju, protože tak to k tomu směřovala, jako byla by to určitě super zkušenost, jak jazykově, jak lyžařsky, protože lyžařsky by se dostala úplně mezi tu špičku, tam jsou ty nejlepší lyžaři na světě v té věkové kategorii, tak tam vlastně společně jako trénujou a závodí mezi sebou, mají skvělý trenéry, takže byla by to dobrá zkušenost, ale tak slibuje, že se nám chce vrátit, takže bych jí to přál, aby tam na nějakou dobu šla.
2: Klaudie, tvoje nejbližší sny a cíle?
3: Určitě vydržet u vodního lyžování, co nejlépe to půjde, a taky zamířit do světa zdravotnictví.
2: Nejlépe to skloubit oboje dohromady.
3: Přesně tak, jako bude to těžké, jestli se dostanu nějakou medicínu nebo zdravotnickou školu, tak bude to těžký, ale myslím si, že určitě u toho zůstat nějak půjde.
2: A nějaká velká sportovní akce, která tě čeká v nejbližší době?
3: Tak letos mě čeká mistrovství Evropy v Německu a to bude na začátku srpna.
2: Ty taky jezdíš na surfu?
3: Jezdím, to mě taky naučil tady tatínek.
2: V tom nehodláš závodit?
3: Závodit asi ne, ale hodně mě to baví. Právě teď jsme se vrátili ze surferského tripu na Maledivách, kde jsme každý den surfovali a je to super, ale závodit asi ne.
2: Když není možnost sportovat na vodě, který sport tě ještě baví?
3: Já jsem od malička dělala hodně sportů a moc mě nebaví týmové sporty a míčové hry, na to jsem opravdu, nejsem dobrá úplně, ale baví mě právě gymnastika a box, děláme s tátou a surfování, zimní lyžování, windsurfing a tak dále.
2: Když se začala lyžovat, které sporty k tomu jsou třeba vhodné? Říká si tady třeba gymnastika, box, nevím, jestli zrovna na ty vodní lyže, jestli je k tomu potřeba.
3: Tak ta gymnastika určitě, protože se to hodí na to zpevnění těla, koordinaci a máme disciplínu triky a tam se to určitě hodí. Ale ten box se nezdá, ale taky je to hodně, hodně důležitý, nebo hodně to může pomoct právě taky na zpevnění těla a posílení různých svalů, který se hodí.
2: Proč by měli posluchači začít lyžovat?
3: Tak jak já to říkám furt, tak myslím si, že vodní lyžování je taky životní styl. Je to super, nejsme zavřeni v nějaké hale a celé léto jsme u vody a je skvělá komunita lidí a je to zábava.
2: V čem je lepší než jiné sporty?
3: To bych nerada říkala, protože každý má rád jiný sport a táhne ho to k něčemu jinému. Ale jak říkám, pro mě je to mnohem lepší, protože můžu trávit čas se skvělými lidmi, furt u vody a je to pro mě taková zábava. Není to pro mě práce.
2: Libor, a pro tebe vodní sport číslo 1?
4: No, pro mě jsou to vlnový sporty, takže windsurfing a surfing na vlnách je pro mě číslo 1. A ty vodní lyže jsou taky super, no. To je opravdu ještě jaký víc disciplín, tak to je technicky a fyzicky prostě super sport a každému bych to doporučil. I rekreačně je to skvělý.
2: A tvoje sportovní plány do budoucna?
4: Tak já bych chtěl co nejdýl vydržet, protože vidím už některý starší kamarády, jak už trošku občas nemůžou, třeba na těch vlnách je to opravdu jako někdy náročný, takže chtěl bych, abych co nejdýl prostě mohl se těm sportům věnovat.
2: Já vám moc děkuju za rozhovor a přeju krásné léto.
3: Taky děkujem.
4: Krásné léto, děkujeme.

0: nejstarší závodník dnešního dne. Dobrý den, můžu se zeptat, jak se vám dneska jelo?
1: Špatně.
0: Jak to?
1: Jelo se mi dobře, jel jsem špatně. A upadl jsem dvakrát.
0: Dvakrát jste upadl, ale dojel jste.
1: No, tak dojel.
2: Ty body se počítá jenom do pádu, že? Takže...
0: To se počítá do pádu. Teďka chcete nějak pomoct s tím tričkem mokrým? Jo, počkejte, já vám s tím pomůžu. Tak, mokré věci dolů. Od kolika let jezdíte?
1: Já? Vy se neptejte.
0: Jak to?
1: Od 10.
0: Od 10 let, takže...
1: Měl jsem 20, 25 let pauzu.
0: Co jste dělal těch 25 let?
1: Já jsem kluky svoje.
0: Takže jste nejezdil?
1: No já ne, protože nebyl čas na mě. Tady bylo v tomhle klubu, tady bylo hodně závodníků a kdybych jezdil já, tak oni mají méně času na trénink.
0: A vám je ještě jednou 69 let?
1: 69, no.
0: A stále aktivně závodíte?
1: Ano, my máme kategorie i plus 85 dokonce.
0: To je neuvěřitelný. Někteří lidi ve vašem věku už pomalu nechodí ani ven a vy tady řádíte na vodě.
1: No a to jsou ještě horší řádiči.
0: Kolik?
1: Starší. No třeba v té kategorii plus 85, tak jsou tam asi 4 nebo 5 na to mistrovství světa.
0: Jak často trénujete?
1: No víkendy a tak dvakrát, třikrát týdně, no. 2-3 dny v týdnu.
0: No a to na lyžích. A jak se udržujete v kondici i mimo lyže?
1: No lyžu na zimních lyžích a na rotopedu. Trénuju kondičku a tak, no.
0: Každý den nějaký pohyb?
1: Jo, určitě. Každý den ráno protahování půl hodiny a potom rotope čtvrt hodiny 150 W.
0: No a co byste doporučil holkám a klukům, kteří chtějí sportovat, třeba se ještě nerozhodli a nezačali?
1: Aby se do toho dali, třeba se jim to bude líbit, tenhle sport.
0: A co vám sport v životě dal?
1: Projel jsem skoro celý svět. Buď jako rozhodčí, nebo jako závodník. Hlavně jako rozhodčí jsem hodně cestoval.
0: Tak děkuju a přeju ještě hodně úspěšných závodů.
1: No, doufám, že to bude lepší v té Kanadě než tohle.
0: A tady nahoře, tady se děje co?
3: Nahoře tady máme vlastně zázemí rozhodčích, kde vlastně sedí jury, která kontroluje způsob provedení vlastně jízdy závodníka a zároveň vlastně vyhodnocuje, jestli ten trik, který provedl, byl provedený správně a tím pádem ho i vlastně patřičně oboduje. Takže ve finále vyhrává ten, kdo získá největší bodové skóre.
0: A kolik rozhodčí k závodům je potřeba?
3: Tak na téhle úrovni už potřebujeme mít vlastně vyšší úroveň a vyšší kvalifikaci rozhodčích, protože se bavíme o evropském rankingu, takže jsou tady požadavky vlastně na tu nejvyšší kategorii rozhodčích, aby jsme splnili ty kvalifikační kritéria.
0: Teďka tady u vás mám krásně monitor, taky velký přehled. Tak na co koukáte?
4: Koukáme na toho závodníka, to, co jede. Musí u toho být tři rozhodčí, který rozhodují a musí u toho být člověk, který měří čas, protože ten je velmi podstatný, protože ten závodník má 2x 20 vteřin na to, aby předvedl co nejvíce cviků. Takže čas měří každému stejně a tři rozhodčí rozhodují, jestli cvik byl dobře proveden.
0: A podle
4: To znamená, jestli byl proveden přes vlnu, jestli nebyl, když je to hodně otoček, třeba 540 stupňů, jestli těch 540 stupňů je točený v kuse.
0: Jaká je bodová škála?
4: Nejjednodušší cvik je za 40 bodů a nejsložitější salta 1150, pamatuju si to dobře?
0: A vy to pak dáváte dohromady a na čem se shodnete, nebo se to sčítá?
4: Na to máme dalšího člověka, kalkulátora, který z našich záznamů dělá výsledek.
0: Tak, teď se jede, takže rozhodčí se soustředí. Tak, takže není důležité jenom věc mezi ty kužely červené, ale 20 vteřin, kdy začne pracovat, jo, nebo něco dělat závodník. Jak začne první cvik, tak se počítá 20 vteřin a má smůlu. Já tady trošičku koukám do papíru jednoho z rozhodčích. N-I-N 3 čárka S, co to znamená?
5: To jsou značky, spíš jako čárka s vlnkou a když ten závodník končí vzad, tak si tam označím tečku, když to má přes vlnu, tak tam si označím tu vlnku a pak právě podle toho, kolik stupňů otočí, tak když je to 360, tak je to jako trojka, jenom ten začátek, 540 zase píšem jenom pětku.
0: No a teď potřebujeme ty body, kde se ženem z tohohle toho zápisu?
5: To je paní kalkulátorka potom doplní ty body.
0: Takže já vím, že za trojku jsou nějaký body, jo?
5: Ano.
0: Jo, takhle, kolik je bodů za trojku?
5: Za hladkou trojku je 90.
0: Výborně, dobře. Tak to bych se opravdu nevyznal. Takže vy si tady napíšete tohle, cesta tam, cesta zpátky. pak to odezdáte a tam se sčítá.
5: Přesně tak. Tam ještě vlastně, protože jsme tři rozhodčí, tak dá dokupy, jestli máme, se shodujeme a podle toho potom tam hodnotí.
0: No, to není úplně jednoduchá práce. A jak se to sčítá potom, jak dlouho?
6: Tak máme k tomu speciální software, který nám pomáhá už vlastně znát ty hodnoty těch bodů, takže já zadám značky, které mi přidají rozhodčí a na základě toho to vyhodnotím. Zároveň hodnotím, jestli uznali nebo neuznali trik. Pokud ho neuznají dva ze tří rozhodčích, ten trik se automaticky neuznává. A podle toho vlastně, jak to zadám do toho softwarového systému, tak vyjde celkový počet bodů, který vlastně okamžitě zveřejňujeme na webové stránky.
0: A jede se dvoukolově, takže já po prvním kole hned vím, jak si stojím.
6: Správně by to mělo být, že než vystartuje další závodník, měly být znát výsledky předchozího závodníka, aby ten závodník na vodě se podle toho mohl orientovat ve svém závodě.
0: A který výsledek se počítá? Z prvního kola, z druhého, nebo se sčítají?
6: Počítá se ten lepší.
0: Rozhodčím pomáhá i závodník Aleš Polidor mladší, který má ošetřenou ruku. Co se ti přihodilo, Aleši?
7: Včera jsem dělal salto a vyklubil jsem si rameno.
0: A ty jsi zvítězil na olympiádě dětí a mládeže.
7: Je to tak, na snowboardu.
0: No, já víš, na snowboardu, takže ty to kombinuješ s tím, že v létě vodní lyžování a v zimě snowboard.
7: Je to tak.
0: Čím jsi začal?
7: Tak nějak jako v obojím stejně, třeba když mi bylo 6, tak jsem jako začal lyžovat a pak v zimě asi jsem začal snowboardovat, ale nejdřív jsem lyžoval jako zimě a pak jsem přišel na snowboard, ale tak nějak ve stejném věku jsem začal v obojí.
0: A vodní lyžování, jaké děláš disciplíny? Všechny nebo?
7: Dělám všechny.
0: A co je lepší, lyžovat v zimě nebo jezdit na snowboardu pro to vodní lyžování?
7: No já na zimních nejezdím vůbec, já jezdím jenom na snowboardu.
0: Ty vůbec neumíš lyžovat?
7: Ne, já to nechci dělat, mě to nebaví. Mě prostě jako naplňuje snowboard a jakoby já prostě lyže nemám rád.
0: A nějaký tričky na snowboardu?
7: No, to je jasný.
0: Díky, a jaký jsou tvoje plány, až se ti dá dohromady ruka, rameno?
7: No, tak chtěl bych do konce sezóny jako ještě lyžovat, že jo, samozřejmě, a pak na snowboardu bych chtěl jezdit nějaký evropský poháry a chtěl bych být na juniorském mistrovství světa.
0: Kdy začíná sezóna a kdy juniorské mistrovství světa?
7: Sezóna začíná v září, říjnu a mistrovství světa bude někdy v dubnu až.

V dnešním klubu Rádia Junior jsme si představili vodní lyžování a zítra se můžete těšit na další zastávku Běhej lesy přímo živě z Klínovce. Ve studiu se na vás bude těšit Denisa Kimlová a já přímo v terénu na Klínovci se svými zajímavými hosty. Poslouchejte zítra v 17.00 a dnes už se od mikrofonu loučí Jirka Kohout. Ahoj.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. U rybníka Žabince je neděle a naše vodnická rodina Šplouchancových jde na návštěvu k dědečkovi. A vypadá to, že Střapatka dnes bude sekat dobrotu. Zatímco děda Mokřánek vzpomíná na staré časy, Hastrmánek si hezky maluje. A co vlastně namaloval, to nám poví příběh s názvem Jak malý Neplecha maloval kaprům barevné kabátky.

Dobrý večer, děti. Přišla neděle a celá rodina se vypravila na návštěvu k dědečkovi Mokřánkovi. Dědeček žil v malém rybníčku Plivátko a z návštěvy svých příbuzných měl velkou radost. Právě maloval lekniny na růžovo, aby byly mezi zeleným lupením dobře vidět. Střepatkovi se barevné květy moc líbily a hned začal škemrat, že by si to chtěl taky zkusit. No proč ne, řekl děda a půjčil vnukovi štětce s barvami. Běž, chlapče, pěkně si hraj a něco natírej. Já si zatím popovídám s tvými rodiči. A tak si Střepatka hrál s barvičkami a velcí hastrmani, pohodlně usazení na dřevěné lavici kolem kachlových kamen, se bavili o všem možném i nemožném. Mluvili páté přes deváté, až došlo na chytání dušiček. Vodník Šplouchanec dědečkovi vypravoval, jak mu Střepatka ze samého lumpačení vypustil všechny polapené dušičky na svobodu a že se tedy rozhodl odnést prázdné hrnečky na půdu. Já už jsem s tímhle řemeslem taky skončil a odešel do vodnického důchodu. Povzdechl si děda smutně. Lidi netopím, ani nezbírám jejich duše. Není po nich mezi hastrmany žádná poptávka, tak co s nimi? Ať si jdou tam, kam patří, do nebe nebo do pekla, mně je to jedno. My vodníci teď máme mnohem důležitější věci na práci, než chytat lidi za nohy a stahovat je pod vodu. Naše krásné řeky, jezera a rybníky jsou celé špinavé a plné všelijakého odpadu. Musíme je dát rychle do pořádku, aby se nám v nich zase dobře žilo. Děda Mokřánek povídal a povídal. Kdepak? To se tak nemůže nechat. Co by se s naším vodním světem stalo, kdybychom se nebránili? To já jsem vám jednou. Náhle se starý vodník zarazil a začal se drbat za uchem. Co jsem vám to vlastně chtěl říct? Úplně mi to vypadlo z hlavy. U všech rybích jiker, co jen to bylo? Dědeček chodil kolem kamen, namáhal svou prošedivělou hlavu, až si konečně vzpomněl. Už to mám, vykřikl radostně. Chci vám vypravovat, jak jsem jednou potrestal sedláka špindíru. Přijel na břeh našeho rybníčka s povozem umazaným od hnoje. Zadními koli vjel do vody a začal si tam vůz kliďánko pucovat. Já jsem tenkrát zrovna počítal nově vylíhnuté půlce, když tu ke mně přivanul strašlivý puch a voda se začala kalit. Šel jsem zjistit, co je toho příčinou a pak jsem to uviděl. Špindíra všechno to neřádstvo z vozu splachoval do naší čisté vodičky. Jak těživ jsem nic ohavnějšího neviděl. Dostal jsem na toho lumpa takovou zlost, že jsem mu vytáhl s obou kol zákolničky. Když pak praskl do koní, vůz se pohnul, zadní kola upadla a odkutálela se do nejhlubšího místa v rybníku. To jste měli, panečku, vidět, jak ten chlap vyváděl. Nezbylo mu, než nechat žebřiňák tam, kde byl a vrátit se domů jen s koňmi. Trvalo mu to 2 měsíce, než sehnal nová kola a mohl si vůz opravit. No, a od té doby už nikdy k našemu rybníčku nepřijel. A víte, co se stalo s těmi dřevěnými koly? Raci si z nich udělali svoje oblíbené prolézačky. Vodnický děda se při vzpomínce na tu veselou příhodu smál, až mu z očí tekly zelené slzy. Zatímco dědeček Mokřánek vzpomínal na časy dávno minulé, Střepatka si hezky maloval. Nejprve vodní květy, ale toho brzy přestalo bavit. A tak vymyslel něco z brusu nového. Chytal kapříky, kteří plavali náhodou okolo a barvil jim šupiny.
Jednomu je namaloval na červeno, druhému na modro, třetímu na žluto a těm dalším udělal barevná kolečka kolem očí nebo pruhy a puntíky na ploutvičkách. Uražení šupináči pouštěli zlostí bubliny, ale nebylo jim to nic platné. Byli jednou provždy strakatí a s tím se nedalo vůbec nic dělat. Když si dospělí hastrmani konečně všimli, že za oknem plují pestře zmalované ryby, bylo už pozdě. Všichni kapříci měli barevné kabátky. Vodník Šplouchanec se velice rozněval a chtěl dát klukovi pár pohlavků, ale děda Mokřánek ho zadržel. Nech ho být, vždyť je to ještě dítě. Ty jsi v jeho věku tak dělal skopičiny. Táta vodník uznal, že má děda pravdu a Střapatkovi jen domluvil. A tak nezbeda vodníček vyvázl z velkého maléru se zdravou kůží. Od té doby plavou v rybníčku plivátko jen samý barevní kapři. Den uběhl jako voda a bylo třeba myslet na návrat. Střapatka dal dědečkovi na rozloučenou sladkou pusu a na oplátku od něho dostal dárek. Byla to stará, odřená knížka nazvaná Vodnické pohádky. Jakmile ji hastrmánek uviděl, zatvářil se, jako by spolkl kyselou okurku. Knížka? Co s ní? Pomyslel si otráveně. Děda se ale na něho usmál, pohladil ho po tváři a řekl: tuhle knihu jsem, Střapatko, dostal, když jsem byl malý kluk. Měl jsem ji moc rád a přinesla mi hodně radosti. Vezmi si ji ode mne na památku a každý večer si přečti jednu pohádku. Uvidíš, jak se ti pak bude hezky usínat. Střapatka dědečkovi poděkoval jen tak, aby se neřeklo, a strčil knížku mamince do kabelky. Ani trošku ho přitom nenapadlo, že jednou bude mít ty staré ohmatané pohádky stejně tak rád jako jeho děda Mokřánek. Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A jak se jmenuje pohádka, kterou si poslechneme právě teď? Havran a slunce. Koreanský lovec Havran zabloudil tundrou.

K ledové hoře. Žije v ní sněhová pana. Říká se, že kdo jí spatří, promění se v ledový kámen. Pohádku napsala Drahomíra Městková, režie Jan Berger. Účinkují Věra Galatíková, Václav Mareš, Růžena Merunková, Hana Davidová a další. Natočeno v roce 1974.

Jsem tundra, matka všech koriackých lovců. Chráním je, provázím sněhovou plání i ledovou pustinou. Střežím jejich kroky, aby je nezaskočila polární bouře, aby je nesmetla divoká vichřice, aby jim třeskutý mráz nezardousil dech. Lovím s nimi.

0: Je to už dávno, co svítilo na celou zem. Je to už dávno, co mne hladilo se stejnou láskou jako jižní kraje. Tenkrát neznali koryačtí lovci dlouhou polární noc, plnou vichru a ledové pouště. Za dávných dob jsem byla plná zeleně. Od časného jara do pozdního podzimu jsem kvetla a hřála se v dobrotivém slunečním jasu. Šuměla jsem limbovými háji, v zurčících potocích se leskla střelkami lipanů a pstruhů a kvetla po stráních borůvčím a jahodiním.
1: Takovou zem bych nenašel na celém světě. Takovou jako si ty, má tundro.
0: Buď zdráv, havrane, nejstatečnější z mých lovců.
1: A já tě slýchám, jak mě voláš. Voláš a lákáš ven z mé jarangy. Čím to, že tě slyším promlouvat, tundro?
0: Klestíš a čistíš mé lesy, půdu mi obděláváš. Na mě ses narodil, pro mě pracuješ. Jak bys neslyšel, když k tobě hovořím?
1: Otevři tedy stezky svých lesů. Dnes na mě čeká daleká cesta.
0: Kam spěcháš, havrane?
1: K severu. Tvé polární lesy jsou bohaté na lovnou zvěř.
0: Dobrý lov, havrane. Stoupá výš a výš horskými soutěskami. Se slunečním kotoučem za hlavou klestí si cestu k severu. Jeho krok je tichý jako krok polární lišky. Má oko skalního orla a paži pevnější nad havraní křídla. Jeho šíp nemíří dvakrát na kořist. Loví. A čas jakoby přestal uplývat. Loví a země zdá se bez hranic.
1: Svahy hor jsou čím dál strmější. A tam ten štít se tyčí jako vlčí tesák na půlnoční straně.
0: Daleko si zabloudil, bohatýre. Měl bys pomyslet na cestu k domovu.
1: Ta hora, bílá hora uprostřed kvetoucí tundry.
0: To je sněhová hora, havrane. A vrať se, říkám ti. Pod sněhovou horou není bezpečí pro mé lovce. Ani pro ty nejodvážnější.
1: Pro mne je všude bezpečí. Cítím se silný a volný jako ptáci.
0: Však jeden z nich ti dal své jméno.
1: Proč bych se tedy nemohl pustit dál až ke sněhové hoře?
0: Vzpomeň si na starou zkazku koryatských lovců. Matka ti ji kdysi vyprávěla, když jste čekávali, až se otec vrátí z lovu.
1: Stará pověst o sněhové hoře? Jako bych ji znovu slyšel.
0: Vzpomínáš, na sněhové hoře žije přece sněhová pana, sestra krále slunce, ale je tak mrazivá, že kdo na ní jednou pohlédne, sám se promění v ledový balvan. Vrať se, havrane. Všichni moji lovci se sněhové hoře zdaleka vyhýbají.
1: Sněhová pana s mrazivou tváří? Opravdu je taková, jak se vypráví, tundro?
0: Nevím, havrane. Sněhovou panu ještě nikdy nikdo nespatřil. Ani já jsem se nedostala dál než k úpatí hory. Vrať se zpátky!
1: Nebojím se, hory, tundro. Ani sněhové pany se nebojím. Ta hora jako by mě vábila. Jako by mě lákali její zubaté štíty. Jako by volala. Jako by mě vyzývala k boji. Sněhová pana přece nezažene na útěk havrana.
0: Mé stezky tě bezpečně dovedou do rodné Jarangy. Obrať své kroky zpátky, havrane.
1: Nemohu.
2: Sněhová pano! Sněhová pano! Sestup ke mně a ukaž mi svou tvář!

0: Já, Havran, koryatský lovec.
1: Co mě chceš? Proč mě nenecháš v klidu a samotě věčného zapomnění?
0: Chci spatřit tvoji tvář.
1: Ta pověst je tedy stále ještě živá? Ta zlá a záštiplná pověst o sněhové paně s mrazivou tváří?
0: Tak živá jako já, nebo kvetoucí tundra, která se okolo mne rozprostírá. Ukaž se, ledová, a uvidíš, zda se proměním v ledový balvan já, či ty.
1: Pak se tedy podívej.
0: Ne. Ne. To přece není sněhová pana. Ta krásná, křehká, bělostná. Nikdy jsem neviděl něžnější tvář.
1: Jsem sněhová pana. Sestoupila jsem k tobě do údolí, jak jsi spřál. A teď mě nech zase odejít.
0: Ne, nechoď ještě. Jenom chvíli. Jen malou chviličku mne nech hledět do tvé tváře.
1: Nebojíš se, že se proměním a budu vypadat tak mrazivě, jak pověst vypráví?
0: Bojím se, že se proměním v ledový balvan, který se navěky položí k patě tvé hory, aby ti byl nablízku.
1: Jsem, jaká jsem, a nikdy jsem nebyla jiná.
0: Ale proč se tedy po celé tundře vypráví o tvé tváři, která svým mrazivým pohledem sežehne všechno živé? Proč je tolik lži v té pověsti, která se dědí z pokolení na pokolení?
1: Král slunce, můj bratr, o mě roznesl tu pověst. Našeptával ji koryatským lovcům, jejich ženám i dětem. V každém slunečním paprsku bylo zrnko té lži.
0: Sluneční král by měl být na tebe pyšný. Krásnější sestru nemá nikdo na světě.
1: Nemá mě rád, král slunce. Nikdy jsem se mu neobdivovala jako mé sestry, hvězdná a měsíční pana. Jeho hněv mě vyhnal až sem, na sněhovou horu. A jeho paprsky se mě vyhýbají.
0: Proč ti chtěl ublížit?
1: Ze strachu. Bojí se můj bratr sluneční král. Hledá ženichy pro mé sestřičky. A má strach, aby jim moje krása nestála v cestě. Pod štíty sněhové hory se už léta nikdo neodvážil. Nikdo na mne nezavolal.
0: Jsem šťastný, že jsem volal. Sněhová pano, mrazivý vítr se mi opírá do tváře, ale v mém srdci je teplo.
1: Já mám srdce plné míru a klidu. Jdi, Havrane, a někdy si na mě vzpomeň.
0: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
1: S tebou? Chceš snad, abych sestoupila dolů? Do tundry? Opustila sněhovou horu, kde mě král slunce uvěznil.
0: Vezmu tě s sebou do své jarangy. Budeš má žena a já tvůj muž. Nemohu bez tebe být.
1: Kdybys jen věděl, jak ráda bych s tebou odešla. Jdi. Jdi, prosím.
0: Proč mě posíláš pryč?
1: Kdybych tě poslechla a odešla s tebou do tundry, můj sluneční bratr by od ní odvrátil svou tvář, jako ji odvrátil od sněhové hory. Chceš snad, aby se tvá země pokryla věčným ledem, aby jí zavál sníh, aby slunce nedávalo dozrát jejím plodům?
0: Moje země, moje tundra mi dá obživu, i když se na nás slunce rozhněvá. Nebojím se jeho hněvu. A když si u mne, mráz ani sníh mi neublíží. Podívej, svléknu své kožešinové rukavice. Podej mi ruku. Cítíš? Je teplá, jako by nebylo sněhové hory a chladu okolo nás.
1: Bojím se, bratro Váněvu. Nemohu být tvou ženou, nemůžeš být mým mužem, Havrane. Ta slova ti říkám upřímně, to mi věř.
0: Pak mě tedy nemůžeš mít ráda.
1: Nikdy na tebe nezapomenu. A tvoji kožešinovou rukavici si nechám jako památku na dnešní den.
0: Ne jako památku. Jako slib, že si pro tebe přijdu. Vyprosím si tě na králi slunce.
1: Nadarmo budeš prosit. Slovo mého bratra platí na věky.
0: Ale moje slovo taky něco platí. To slovo, ať uslyší i slunce, i měsíc, i hvězdy. Jdi. Jdi mezi štíty své sněhové hory, má panenko bílá.
1: Havrane, milý.
0: Jsem tvůj a ty jsi má. Spi křehkým spánkem, sněhová pano, abys mne slyšela volat, až si pro tebe přijdu.
1: S Bohem, Havrane.
0: Naschledanou, sněhová pano.

schoulenou uprostřed modrých štítů. Sedí a čeká tam v bílém horském sedle. Bojí se usnout, aby zaslechla volání svého bohatýra. Jeho kožešinová rukavice jí hladí po bledé tváři a třpitící vločky tichonce padají sněhové paně do vlasů. Její hora je celá bílá a tichá a bílá a tichá je i sněhová pana ve svém neklidném čekání.

0: Den a noc jsem už na cestě. A sluneční král jakoby přede mnou utíkal.
1: A přece tě k němu vedu nejkratšími stezkami, Havrane.
0: Však vím, má věrná tundro. Veď mne jen dál. I kdybych měl být roky na cestách, nevrátím se dřív, dokud s králem slunce nepromluvím.
1: Nevím, synku, dá-li ti sněhovou panu za ženu.
0: Co pak o ní mám do konce života jenom snít?
1: Jak já ti rozumím. Pojď, přidej do kroku. Tam za tím pahorkem je moře.
0: Konečně! Moře!
1: Počkej do rána. Sluneční král je nejpřístupnější prosbám, když vystupuje osvěžený z mořských vln.
2: Sluneční králi! Zastav se na chvíli na své cestě do oblak!
3: Kdo jsi? A co ode mne chceš?
0: Jsem Havran, koriacký lovec. Mám k tobě prosbu.
3: Vy lidé s vašimi věčnými prosbami. Světlo vám dávám. I teplo vám dávám. Obcházím každý den celou zem, abyste mohli žít. Což vám to nestačí?
0: Celou zem, říkáš, králi? Znám místo na zemi, kam už léta nezabloudil ani tvůj nejslabší paprsek.
3: To místo je Sněhová hora. Co ty víš, lovče, o jejím tajemství?
0: Na Sněhové hoře žije přece tvá sestra, Sněhová pana. Dej mi ji za ženu, sluneční králi.
3: Snad bys nechtěl, aby tě svým pohledem proměnila v ledový balvan. Takový pěkný mládenec.
0: Neproměnila mne. A jak by taky? Je nejkrásnější ze všech dívek. Tak jsem ji poznal a vidím ji tak stále. Já na ně zavolal, sluneční králi.
3: Jak ses opovážil. Jak se opovážila má sestra. Oba vás potrestám. Poznáte, kdo je sluneční král.
0: Jsem jenom koriacký lovec, ale říkají mi Havran. A moje tundra nejlíp ví, kolik mám odvahy a síly. Přišel jsem požádat o sněhovou panu. Zapomeň na svoji nenávist, králi.
3: Jsi pěkný mládenec, Havrane, a statečný. Líbí se mi tvá řeč, líbí se mi tvá odvaha. Věru by sis zasloužil lepší nevěstu.
0: Sněhová pana je tak líbezná a křehká a bílá, jako sněhová vločka.
3: Zapomeň na ni. Mám ještě dvě sestry. Měsíčnou a hvězdnou panu. Krásou si se sněhovou panou nezadají, ale jsou poslušné a umějí se obdivovat síle. Dám ti jednu z nich, bohatýre, protože ses mi zalíbil.
0: Ne! Chci jenom ji, sněhovou panu. Zavolej zpátky k sobě ze Sněhové hory.
3: Jsi umíněný, Havrane! No, dostaneš tedy mou sestru za ženu. Ale slib, že se už k Sněhové hoře nikdy nepřiblížíš.
0: Co bych dělal u Sněhové hory, bude-li Sněhová pana mou ženou? Máš Havranovo slovo. Kde ji mám ale hledat?
3: Až půjdu třetí večer spát do mořských vln, vyjdi do Limbového háje za svojí jarangou. Má sestra tam na tebe bude čekat. Jsem rád, že dostanu za švagra muže, který dovede držet slovo.

0: jahoděním.
1: Sluneční král přece musí dodržet královské slovo. Čekám už od soumraku. Proč nepřišla?
2: Ktůni, Havelané. Ktůni na potoce.
1: Ten líbezný hlas.
2: Ponoř své oči do vody. A vem si světlo pod hladinou.
1: Je to její hlas. A zas jako by byl jiný.
2: Tůni mne hledej. Světlo mezi stíny.
1: Voda je černá noc. A přece tam v hlubině se cosi chvěje.
2: Jsem hvězda spadla na zem.
1: Hvězda, co má hlas, jako má sněhová pana. Pojď ke mně, světýlko. Sněhová pano, jsi to ty?
2: Havrané.
1: Má její hlas a její tvář?
2: Můj velký bratr, sluneční král, mě k tobě posílá.
1: Jsi opravdu sněhová pana?
2: Jsem ta, kterou si tvé srdce vyvolilo.
1: Sily, dokaž to. Máš přece moji zástavu.
2: Mou zástavou je slovo krále slunce.
1: A moje rukavice?
2: Rukavice?
1: Teď už vím jistě, co jsem dřív jen tušil. Ty nejsi sněhová pana. Jsi jiná. I když máš její hlas. Jsi cizí. Modravá. Jdi, dívko z noční tůně.
2: Neposílej mne pryč. Budu ti sloužit. Budu tě mít ráda, jako by tě moje sestra nikdy neměla. Vždyť její tvář je chladná jako mráz. A sežehne tě dřív, než na ní promluvíš. Její ruce jsou ledové střechýly. Obejme tě a kde bude tvá síla? Mne si vem, Havrane. Jsem její sestra, hvězdná pana. Věčně ti budu svítit světlem modravým.
1: Sluneční král mne tedy oklamal. Jdi, hvězdná pano. Jdi tam, odkud si přišla. A vyřiď svému bratrovi, že král je králem jenom tím, jak umí držet slovo.
2: Prosím tě, prosím, Havrane.
1: Ne,

0: hvězdný prach vytratila do noční oblohy, plná zklamání. Chvěje se hanbou, protože Havran ji odmítl. Ano, je to ona, tak mítající hvězda nad obzorem.
1: Nikdy se sněhové pany nevzdám. Nikdy se sněhové pany nevzdám. Znovu půjdu prosit slunečního krále. Znovu podstoupím tu cestu. I když vím, jak plané jsou jeho sliby.
0: Nechoď, Havrane. Urazil si jeho pýchu. Nechoď. Sluneční král je mocný vladař a je hrozný ve svém hněvu.
1: Ať mne třeba jeho paprsky sežehnou, přece se za ním vypravím. Naposled. Snad se mi podaří ho obměkčit.
0: Nemůžeš-li na sněhovou panu zapomenout? Jdi si tedy pro ni, i bez králova svolení. Povedu tě a pomohu ti ji vysvobodit ze zajetí sněhové hory.
1: Tundro, ty moje věrná,

0: Víš dobře, že dokud bude trvat nenávist slunečního krále k sněhové paně, bude má nejmilejší nosit po světě jen chlad a neštěstí a mráz. Nechci, aby tvoje tvář skřehla a rozpukala. Nechci, aby od tebe slunce odvrátilo svůj jas.
1: Jsi dobrý člověk, Havrane. Ani v největší touze nezapomínáš na zemi, na níž se narodil, která tě živila a vychovala. Ale dokud mne neopustíš, neopustím ani já tebe. A my dva se přece při životě udržíme i bez slunce.
0: Naposled půjdu prosit slunečního krále. Veď moje kroky, tundro. Ukaž mi cestu k moři.
2: Zastav se, sluneční králi! Stůj na své ranní cestě do oblak!
3: Havran! A sám? Kde máš svou ženu, kterou jsem ti poslal?
2: Podvedl jsi mne, králi. Poznám svou milou mezi tisíci. A hvězdná pana? Hvězdná pana čeká na noční obloze, až ji utěšíš v jejím pláči.
3: Ty jsi odmítl mou malou modravou sestřičku z hvězd?
2: Chci sněhovou panu, říkám to už posté. Sněhovou panu a žádnou jinou.
3: Chraň se mého hněvu, člověče! Dary slunečního krále se bez trestu nevracejí.
2: Proč jsi mě lhal? Proč jsi nedodržel svůj slib?
3: Mluvíš se mnou, jako bychom se narodili z jedné matky. Jsem sluneční král! A jediným dechem tě mohu obrátit v hrstku žhavého popela.
2: Marně hrozíš. Už jednou si poznal, že se nebojím.
3: Čím odvážněji mluvíš, tím více toužím, aby ses stal mým švagrem.
2: O nic víc jsem tě ani žádat nepřišel. Sejmi trest ze sněhové pany a splň své slovo, králi.
3: Přijď si tedy pro moji sestru.
2: Sněhovou panu?
3: Přijď si pro moji sestru do limbového háje pod svojí jarangou. Ale nedřív, než přijde noc a měsíc bude v úplňku.
1: Noc co noc sílí srpek měsíce a Havran, jak netrpělivě čeká na bílý úplněk, jarangu pro nevěstu zdobí, nejměkčími kožešinami vystýlá, nový stůl sroubí z mého limbového dřeva. Konečně sedmá noc a měsíc dorůstá.
0: Kde tě mám hledat, sněhová pano? Na nočních lučinách?
4: Vzhůru. Dívej se vzhůru.
0: Tam je úplněk měsíce, co se mi ukrývá za vrcholky stromů. Odtamtud jakoby přicházel ten hlas.
4: Pozdvihni oči, Havrane. Pohleď mi do tváře.
0: Vychází. Stříbrný měsíc stojí nad limbami. Jen ruku pozdvihnout a chytím ho do dlaně. Sněhová pano, jsi to ty? Ach ano, jsi. Taková krása se rodí jen jednou na světě.
4: Posílá mě můj bratr, sluneční král. Mám ti být poslušnou ženou, a jít s tebou, kam si budeš přát.
0: Nebudu ti nic přikazovat. Buď taková, jaká jsi byla dřív. Podej mi ruku. Víš, jako tam, vysoko na severu. Tvá ruka je chladná a jakoby stříbrná. I ty jsi najednou celá stříbrná.
4: A jaká mám být? Přišla jsem ze stříbrné noci.
0: Máš pravdu. Noc je studená a jiskří mrazem. Tady máš moje rukavici. Prsty ti zahřeje.
4: Jen jednu rukavici? Špatně se o mne staráš, Havrane. Kdo zahřeje moji druhou ruku?
0: Málem jsi mne oklamala svou tváří i svým hlasem. Prozradila ses. Pověz, kde máš zástavu, kterou jsem ti dal?
4: Zástavu? Nevím o žádné.
0: Pak tedy nejsi sněhová pana. Sluneční král se mne pokusil podruhé obelhat. Kdo jsi ty chladná a stříbrná?
4: Jsem měsíční pana, sestra krále slunce. Pojď, půjdeme, jak bratr přikázal.
0: Poslušná sestra, nic než poslušná. Jak jen jsem mohl uvěřit, že jsi moje bílá sněhová pana. Jdi, odkud jsi přišla.
4: Ne, bratr přikázal.
0: Bratr, stále jen bratr. Pusť, nech mne být.
4: Urazil jsi mne, Havrane. Neumím plakat a prosit jako moje sestra hvězdná pana. Já nemám slzy, znám jen chlad a nezapomínám.
0: Nic neříkej a jdi. A svému bratrovi vyřiď, že po třetí ho prosit nebudu.
1: Měsíční pana se vrátila zpátky na nebe. Nepláče, jen jakoby pobledla zklamáním. Od oné noci byl úplněk měsíce ještě víc studený a bledý. Stíny měl pod očima a vrásky trpkosti.

0: Havrane, slyšíš? Poslouchej mne, synku.
1: Měsíční pano, máš ruce jako led. Máš hvězdná, pano, oči jako mráz. Pryč, jděte obě pryč. Pryč ode mne.
0: Blouzní. Už třetí den nevychází ze své jarangy. To jsem já, Havrane, tvá tundra. Což pak už neumíš naslouchat, když k tobě mluvím?
1: Ach, ano, slyším. Kde to jsem?
0: Jsi doma, synku. A já s tebou jsem stále s tebou.
1: Kde jsou ty přízraky, co v nočních temnotách vstoupily na můj práh?
0: Daleko, daleko na obloze. Slunce, měsíc i hvězda.
1: A moje sněhová pana, kde je moje milá?
0: Tam, kde jsi ji opustil, čeká mezi bílými štíty, kdy pro ní přijdeš tak, jak jsi slíbil.
1: Co si mám počít? Poraď, tundro, ty ze všech nejvěrnější. Myslel jsem, že si sněhovou panu na slunečním králi přece jen vyprosím. Jak jsem byl bláhový.
0: Co si máš počít? Ještě se ptáš? Vzchop se a jdi si pro ni.
1: To mě radíš ty? Dobře víš, že by ti to přineslo jenom neštěstí.
2: Odvrátím od vás svou tvář. Zimu a noc rozestřu nad tundrou.
1: Slyšíš? I z dálky nám hrozí.
0: Přečkám zimu i noc. Pro tebe a pro sněhovou panu. Pro vaši lásku, Havrane.
2: Přikryju ledem řeky a jezera. Jak budeš lovit ryby pro svou ženu? Čím zaženete hlad?
0: Prosekáš ledy. Neboj se, Havrane, hladem vás zemřít nenechám.
2: V té černé tmě se ani nebudeš moci potěšit její krásou.
0: Lachtaní tuk vám dá světlo i teplo. Ve vaší jaranze vám bude dobře. Vydej se ke sněhové hoře.
2: Zavanu cesty sněhem až k vrcholkům stromů. Jak chytíš lišku? Jak vyslídíš hranostaje? Do jakých koží oblečeš svou ženu?
0: Naučím tě číst ve sněhu stopy zvěře. Provedu tě závějemi. A zvěř mých lesů bude mít dlouhou srst, hustou a hebkou. Ochrání vás i před nejkrutějším mrazem.
1: Dost, už dost. Nevím, jak dál.
0: A co tvé slovo, Havrane? Slíbil jsi přece sněhové paně, že se pro ní vrátíš.
1: Máš pravdu, tundro. To slovo musím dodržet.
0: Jsi můj nejstatečnější lovec. Nezahyneš se sněhovou panou, odvrátí-li od vás její bratr pohled, ale zahynul by s touhou po ní. Přečkáme jeho hněv, vy i já. Nezdržuj se a rychle na cestu. A znovu stoupá Havran výš a výš horskými soutěskami, a sluneční král mění své hrozby ve skutek. Tma obestírá zemi jako černý plášť. Jedovatý dech vichru se žene Havranovi do tváře, sníh ve chvíli zakrývá jeho stopu a moje půda puká mrazem.
1: Kde jen mám hledat sněhovou horu v těch temnotách?
0: Vydrž, Havrane! Sněhová hora se už zdvíhá na obzoru.
1: Musím se k ní dostat. Nevidím na krok. Ten sníh a vichřice.
0: To je jen sněhová bouře. Na tu si teď budeme muset zvykat, synku. Pojď, ještě jen malý kousek.
1: Ruce mi křehnou i nohy. Neslyším vlastní hlas. A ta únava. Nevidím, nic nevidím. A jak se mi chce spát.
0: Nesmíš, Havrane. Vstaň a jdi. Vstaň, povídám.
1: Slyším tě jako z dálky. Z veliké dálky. Nech mne spát. Sněhová pana je u mne. Bílýma rukama mne objímá.
0: To je jen přelud. Okolo tebe není nic než bílá tma. Ale sněhová pana je už blízko, blizoučko. Vstaň, synku, bojuj dál!

0: konečně, kde jsi, můj milý?
1: Pospěš, sněhová pano, zachraň ho, zachraň Havrana.
0: Nemohu opustit sněhovou horu, kterou mi bratr určil za vězení.
1: Kde je konec slunečního krále? Toho už nikdy nikdo tady neuvidí. Pospěš, sestup dolů.
0: Nemohu dolů do tundry, do kvetoucí a teplé tundry.
1: Tundra jsem já. Už nekvetu a nebudu kvést. Pro tebe a pro svého syna Havrana jsem zvolila zimu a tmu. Pospíchej, sněhová pano, za Havranem. Zachraň ho od smrti.
0: Zbohem, sněhová horo.
1: Pojď, povedu tě závějem jen rychle. Času nezbývá.
0: Havrane, otevři oči. Probuď se, můj milý.
2: Jako bych zahlédl tvůj závoj bílý. Zdáš se mi, spím.
0: To není sen, já jsem to, já, sněhová pana. Tundra mi k tobě cestu ukázala.
2: Nevěřím, pořád nevěřím.
0: Pohleď, tvá rukavice z kožešin. Co ta se načekala?
2: Sněhová bouře nepřestala a přece je mi najednou teplo, jako bych byl doma. To, že jsi konečně u mne, moje milá. Jen na chvíli sklonila zloba slunečního krále mou tvář do sněhu.
0: Slyšíš? Bratr nás nepustí jen tak z náruče svého hněvu.
3: Jen probuď všechny vichry světa, sluneční králi. Sněhová pana je už moje žena.
0: Boříš se popást do závění.
3: Kéž bych měl křídla. Donesl bych tě na nich k nám domů.
1: Já tvá tundra ti je dám. Budeš mít křídla černá jak noc, kterou teď budem vdechovat po celý rok. Budeš mít křídla silná jak ledy, které narůstají na mých jezerech. Jsi Havran, měj tedy i křídla havraní a na nich svou ženu bezpečně dones domů.
4: Ať se samou láskou třeba zalknou, ať je pohltí věčný led a sníh a věčná noc. A ty na to neřekneš nic? Sestřičko hvězdná, pano. Ani ty, sestro měsíční.
0: Sluneční bratře, já za ní posílám svůj paprsek. Chtěla bych ji spatřit. I já na ní posvítím. Má závoj z krajkový novavaky a šat jak ze skleněných střechýlů a tvář, ta tvář, ta, že je mrazivá, je krásná, naše sestřička sněhová pana. Sluneční bratře,

0: Mohu jinak, než že jim posvítím na cestu k domovu.
1: Havranovu lásku jsme nikdy neměli a nebudeme mít. Proč ale živit nenávist? Já jim na cestu posvítím.
2: Za to mne nikdy neuvidí. Já jim nepropůjčím svůj svit. A tenhle slib dodržím. Ach, jak snadno, sestřičky, jste se usmířili.
3: To je on, slunečný král. Ne, ten se nedá obměkčit. Ale sněhová pana už není sama. Má Havrana, mého nejlepšího lovce. Má mě, svou tundru. A teď nalezla i sestry. Noc co noc výjíždí lovec Havran na saních, tažených sobým spřežením. A úlovek má bohatý jak dřív, kdy jsem se ještě hřála v paprscích slunce.
4: Má nejmilejší, kde tě mám? Pojď se honem podívat.
5: Těch krásných kožešin, a jak jsou měkké a teplé jako peří havraní.
4: Však jich budeme potřebovat ještě víc, až nebudeme sami dva.
5: Už nejsme sami, Havrané. Než ses mi vrátil z lovu, narodil se ti syn. Vezmi ho a přivítej na svět.
4: Synku, synáčku, pojď do mého náručí, ty nejmenší z koriackých lovců.
5: Už nebudeš chodit do noci sám a lovit jenom s našimi soby. Tvůj malý lovec brzy doroste. Budete dva?
4: Jen na chvíli vynesu našeho synáčka ven, do zasněžené noci. Musím ho přeci ukázat tundře. Bude to také její lovec.
5: I sestrám ho ukaž, hvězdné a měsíční paně. Ať se s ním potěší v mrazivé samotě.
3: Tak já, tundra, tě vítám na svět, první synku mého nejlepšího lovce. I ty mě budeš brzy rozumět, jako mi rozumí tvůj otec. Vítej a buď právě tak statečný a silný jako on.
6: Vidíš ho? Měsíční sestřičko. Je ještě drobnoučký a křehký, jak hvězdný prach, jako kuřátko, jak střípek měsíce.
3: Havrana ho drží v náručí a on se dívá vzhůru k nám.
5: Z noci narozený, nesmíš se nikdy noci bát.
3: Od prvního tvého krůčku tě budeme provázet
5: a nedáme ti ve tmě zabloudit.
3: Každý, kdo na něj pohlédne, musí ho mít hned rád.
5: Kéž by se na něj podíval i náš bratr, sluneční král.
3: Sluneční bratře, slyšíš nás?
5: Naše sestra má syna. Dělá, že neslyší.
3: Že by se nepodíval.
5: Snad aspoň koutkem oka.
4: Světlo, obzor se jasní.
5: Jakoby náznak.

0: Tak vidíš, Havrane, neodolal sluneční král, aby nepřivítal na svět tvého synka. Polární noc se mění v den.
1: Moudře si mne vedla, tundro. Po dlouhé noci zase den a s bílým dnem i teplo.
0: Tvoje odvaha tě vedla a věrnost zemi, na níž ses narodil. A tvoje láska, Havrane, nejstatečnější z mých lovců.
2: Bílý den, jasný den, nový den,
0: polární den. V polární den se proměnila noc. To není den, to jenom sluneční král na chvíli zapomněl na svůj hněv, když v Havranově Jaranze uslyšel dětský pláč. Jenom nejvzdálenějšími paprsky a jakoby úkratkem se podíval. Nakrátko dokáže maličký koriacký lovec přivolat jaro. Ale i za tu krátkou dobu se rozšumí mé limbové háje, mé potoky se zase rozběhnou a zalesknou střelkami lipanů a pstruhů, znovu rozkvetu po stráních borůvčím a bílým jahodiním. Jen krátce mne pohladí sluneční král a ve mně jakoby pohladil i maličkého koriackého lovce.
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz.

0: jednoduchých otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Konečně se udělalo krásně a deštivá beznaděj byla rychle zapomenuta. Slunce, hojnost zvěře a lesních plodů oběma chlapcům rychle vraceli sílu. Dobroslav učil Martina střílet z luku, opracovávat šípy, vyvrhovat a stahovat zvěř, kterou lovili. Lidé v táboře si na Martina zvykli a pátravých, kradných pohledů ubylo. Oběma vojvodům, Čechovi a Lechovi, se kluci však raději vyhýbali. Po sestrách Kazi, Tetě a Libuši se slehla zem. Hrozba, že se jejich otec dozví, jak se toulají celým táborem, asi zapůsobila. Dal bych svůj luk na to, že nás právě teď pozorují. Dobroslav nezapomněl na pohanu, které se jim od krokových dcer dostalo. Vždyť je to jedno, jsou neškodné, zastával se jich Martin. Mezi šípy, které pod dohledem svého učitele vyřezal, nosil v toulci jeden menší, s bílými pírky. Libušin. Pro štěstí. Nemáme se za co mstít. Smáli se mi právem, držel jsem luk jako kopyto. Martin schválně vracel hovor k sestrám, chtěl se o nich dozvědět co nejvíc. Žena se muži nesmí nikdy posmívat, zamračil se Dobroslav. To by měla slyšet Karla, ujelo Martinovi. Kdo je to Karla? Zbystřil okamžitě Dobroslav. Nikdo, jen vzpomínka. Martinův tón odradil Dobroslava od dalších otázek. Do rána okamžitě poznala, kolik uhodilo. Martin se toulal v myšlenkách, kdesi daleko, a Dobroslav se hned vyplašil. Myslím, že nastal čas, Dobroslave, povzbudivě pokývla na syna. Dobroslav přinesl z vozu cosi zabaleného v přikrývce. Dorana přihodila dříví na oheň a plameny zářivě osvítily Martina, který pomalu vymotával nádherný velký luk. Dobroslav ani nedýchal, s napětím pozoroval každý záchvěv jeho tváře. Kde jsi to vzal? Vykoktal Martin. Už dokázal ocenit krásu a sílu zbraně. Dobroslav rozpačitě zvedl oči v sloup. Vyřezával ho potajmu. Celé noci, prozradila Dorana, která byla na svého syna moc pyšná. Martin něžně přejel prsty opracované dřevo a postavil luk na zem. Dosahoval mu téměř po ramena. Je mnohem větší než ten tvůj? Je to luk bojovníka, vydechl šťastně Dobroslav. Nejsem bojovník a nejsem ani lovec, prohlásil vážně Martin. S tím ulovíš i srnce, pak se staneš lovcem, přešel to Dobroslav. Podíval se Martinovi do očí a zvážnil, je to silná zbraň. Jak může tušit, že budu potřebovat zbraň? Pomyslel si Martin, ale nahlas řekl, ještě mi nikdy nikdo neudělal tak nádhernou zbraň. Jako bys někdy nějakou zbraň dostal. Dobroslav se jen tetelil. Věděl, že být obdarován z hlubokého přátelství je dar na celý život. Je to slib i pouto. Vyrazíme na lov hned zítra ráno. Udělám, co řekneš. Mladší vždycky musí poslouchat staršího bratra. Většího poděkování se Dobroslavovi nemohlo dostat. Martin ho konečně nazval svým bratrem. Dokonce starším bratrem. To je víc než bojovník po jeho boku, než přítel, než všichni ti, které znal od malička. Tohle všechno je obsaženo v tom zázračném slovu bratr. Netušili jsme, že jsi tak šikovný, ozvalo se ze tmy. Je nadmíru krásný. Třeba se už konečně naučí střílet. Ta nejmenší prostořeka nesměla chybět. Oba byli rázem ve střehu. Dobroslav vytáhl z ohně hořící větev a posvítil do tmy. Docela blízko v nočním oparu se rýsovaly známé siluety tří malých děvčátek. Kazi, Tety a Libuše. Martin si oddychl. Tatínek posílá tuhle kýtu s mnohým poděkováním a vzkazem, že mu její mast a odvar tuze pomohli. Kde je Dorana? Zeptala se Libuše. Nejstarší Kazi se prohýbala pod tíhou balíku, který měla neobratně přehozený přes rameno. Martin ji galantně zbavil břemene a ona se na něj vděčně podívala a ústa se roztáhla v důvěřivém úsměvu. Tyhle byliny jí přirožnění dodají chuť, že na ně nezapomenete, dodala mile. Než stačil Martin poděkovat, ozval se Dobroslav. Moje maminka zná byliny nejlíp ze všech. To bys mohla už vědět, Kazi, bylinkářko.
Vždycky se ráda přiučím něčemu novému, milá Kazi, přerušila Dora na svého syna. Pod její laskavostí táli ledovce, v skutku zvláštní vůně. Jestli se se mnou podělíš o tajemství všech druhů, budu ti vděčná. Povečeříme pospolu, je toho dost pro všechny. Nemám rád, když u našeho ohně sedají cizí lidé a ještě jim máme připravovat večeři, neskrýval Dobroslav svou rozmrzelost. Pohlavek byl lehký, jako by mu o hlavu zavadila motýlí křídla. Nejsou cizí. Krok je vážený muž a své dcery vede spořádaně a přísně. Jsou chytré a pracovité, pokárala ho matka. Aspoň, že Mirtín nic nenamítá. Já, Martin začal koktat. Stál proti ním, díval se z jednoho na druhého a myslel jen na to, jak je má oba čím dál víc rád. Poprvé ho napadlo, že je jednou opustí. Vzal Dobroslava kolem ramen, druhou ruku obtočil Doraně kolem pasu a přitiskl si je oba k sobě. Ten večer byl plný překvapení. Kazi s tetou se točili kolem Dorany. Ta nešetřila chválou, pořád se jen smáli a Libuše je co chvíli spražila pohledem, ale pro její bojovnost tu dnes večer nebylo místo. Martin z nich nespouštěl oči. Horečně se snažil vzpomenout, co všechno o těch slavných sestrách slyšel nebo četl. Kazi, teta, Libuše, tři krokovy dcery, z nichž Libuše, ta nejdrzejší a nejotravnější, jak se o ní vyjadřoval Dobroslav, jednou usedne na trůn. Kazi byla nejstarší a odmala se učila znát byliny, vynikala v lékařství a v ještectví. Mladší teta vyznávala všelijaké pověry a bohy. Budu ráda, když dívky odvedete a předáte rodičům, patří se to, připomenula Dora na chlapcům dobré vychování, když se navečeřeli. No jistě, jsou to ještě děti, blahoskloně přitakal Dobroslav. Povzbuzeny Doraninou přátelskou laskavostí ztratili Kazi a teta před Dobroslavem strach i ostych. Neustále mu něco vyprávěli, překřikovali jedna druhou a nevšimli si ani, že jim Dobroslav ani jednou neodpověděl. Libuše se držela stranou. Martin levou rukou svíral malou dlaň Kazi, pravé ruky se ho jako klíště držela teta. Naučím tě, jaké si máš pokládat byliny na krvavé rány, Kazi svítili oči. Nejdřív se musí naučit bránit před zlými duchy. Jsou všude kolem nás, nevidíme je, ale můžeme je cítit. Teta se dramaticky zastavila a rozhlédla. Někdy zahlédneme jen oči. Nevíme, komu patří a nevíme, proč se na nás dívají. Dobroslav se neslyšně přikradl zezadu k tetě, vypoulil oči a zahýkal jí přímo do tváře. Neboj se, kdo se směje naposled, špitlí do ucha Martin. Už se nikdy nezasměje, zašeptala vyplašená teta. To už bylo i na Martina moc, objal tetu. Ten se směje nejlíp. Tak to budu já. Já se směju vždycky poslední, nasadila tomu korunu Kazi. Něco ti ukážu. To mi dělal tatínek, když jsem byl malej jako ty. Než stačila Kazi něco namítnout, vzal ji Martin za ruku a za nohu a roztočil se s ní dokola. Letadlo letí! Zase se zapomněl, ale nikdo si toho slova nevšiml. Teta pištěla nadšením a Martin se točil stále rychleji. Zář ohňů se mu slila v jednu žluto-červenou linku, obrysy postav vnímal jak na kolotoči. Všechno kolem něj se komíhalo, unikalo a znovu se vracelo. Kromě jediného pevného temného bodu, který jakoby byl mimo veškerý prostor a pohyb. Při každé otočce doufal, že to byl jen klam. Naopak, ta černá nehybnost nabývala stále ostřejších kontur postavy, jakoby nějaká žena vstala od ohně a upřeně se na něj dívala. Zastavil se, svěsil ruce. V tu chvíli se žena otočila a než ji pohltila tma, plameny nejbližšího ohně stačily ještě ozářit její husté, dlouhé vlasy barvy zlátnoucího obilí. Musíme se vrátit, je zima, řekl studeným hlasem Martin a pustil Kazi do trávy. Zase to přišlo.
Jakoby na Martina sáhla ledová ruka. Přestal mluvit, pohled zesklovatěl, uzavřel se. Dobroslav to ihned poznal a rychle zasáhl. Povídal si s dívkami, dokud je nepředal Krokovi a nevyřídil pozdravy a poděkování od Dorany. Dobroslav a Martin se ztratili mezi vozy. Vyhýbali se ohništím i lidem. Martin se neustále rozhlížel, stín té ženy však cestou zpátky nezahlédl. Neviděl její oči, nevěděl, jestli to byla Morana. Beze slova vlezl na své místo ve voze a přetáhl pokrývku přes hlavu. Dobroslav se stočil vedle něho. Když se Martinovi zdálo, že Dobroslav usnul, neslyšně vyskočil z vozu. Chlapec však zahlédl, jak se Martin opřel o kmen staletého dubu a splynul s ním. Nekonečnou dobu stál Martin bez hnutí a zíral do tmy. Dobroslav napětím sotva dýchal. Bylo tak strašné nevědět, co se děje. Konečně se Martin pohnul a jako kočka se ztratil ve stínu stromu. Dobroslav se neslyšně svezl z vozu. Neviděn, v nejtemnějších stínech pohyboval se Martin po tábořišti a za ním se plížil roztřesený Dobroslav.

Když se probudím, maty tam nejsi. Začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem. Moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu. Přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu. Svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a uje!

si neumím představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

to jsem baletou. Mám 88 dní.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Z těch jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, z těch jsem koupit ponorku,

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Milujte

vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bez vad měši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam je.

počká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

kočka mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort? Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prach?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem

0: Můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: koníku.
1: Promiň koníku.
0: Víš co koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomí. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Junior.

0: Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

baví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploutví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploutví. Bez ploutví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploutví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý